0: Rádio Český Blaník.
1: Oči do kořán a v těch očích tání

hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí někdo.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český Baník.
2: Celý den jenom česky.
1: I slovensky.

až ten vítr zavane, vzplane srdce hlavane a začne být, zavládne klid. Oči jezdců spatří svět, obzor kam chtěli jít, kde spočinou, kde spočinou.

0: Rádio Český Blaník.
1: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co si propil ze všední a zebou.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy, ucítíš, jak se ti napne hroť. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy, ucítíš, jak se ti napne hruď.

a tak vlastně krásně psal jsem jenom básně, že už nikdo nevydá, je to teď vidím jasně. Já jen celý léta dlouhý byl jsem plný touhy,

0: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
1: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertas Plus.cz.
2: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
5: Český Blaník.
6: To je Blaníček.

0: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
1: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak se zvykne na nové prostředí.
0: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
1: Tak teď už to zvládnem.
2: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
3: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
4: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/sa. Cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.

kouří od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Rádio Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
0: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
1: Takové, které si s námi zpívají i naše děti.
0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Tři ve tři.
1: To jsou tři české písničky na jedno společné téma.
0: Od pondělí do pátku vždy po 15. hodině.
1: Tři ve tři.
0: Na Českém Blaníku.
1: Český Blaník.

0: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
4: Rádio Český Blaník.
5: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
6: Jsem doktor dám, dám. Na smutek léky mám.
4: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
7: Máme jsme kličkovalou, vždyť to znáš.
5: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
8: Už nechci řvát, chci radši zpívat. Dívat a dobrý kafe pít.
4: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
4: Rádio Český Blaník.

ještě víc hvězd, chceš, ať mě střeží, abych se nestratil, abych se nenachytal.

0: Dobré ráno, v tuhle chvíli je přesně 6 hodin a vy jste si pustili rádio Český Blaník. Tady u nás za chvíli Michal David. Petr Zek, Hana Zagorova. A nebo Věra Špinarová. Teda po ránu to hraje hezky česky, české písničky, které máte rádi, jsou připraveny a já vám přeji hezký den.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Čechy, Morava, Slezsko, tady všude většinou jasno až polojasno. Po ránu chladnější počasí, s tím počítejte, až budete vycházet do práce nebo do školy. Teploty mezi 7 a 11 stupni. V nížinách dokonce teploty klesly i budete vycházet do práce nebo do školy. Teploty mezi 7 a 11 stupni. V nížinách dokonce teploty klesly i k minus 1 stupni. A to je samozřejmě

0: části Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
1: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
2: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz
3: Zprávy na Českém dlaní.
4: Krásné ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Vláda dnes bude řešit ceny pohonných hmot. Podle premiéra Andreje Babiše to vypadá, že rafinérie mají nepřiměřené zisky. Už dříve nevyloučil, že by vláda mohla znovu přistoupit k zastropování marží. Snižovat spotřební daň na naftu a benzín, ale jeho kabinet navrhovat nebude. Petřínská rozhledna v Praze se dnes rozsvítí červeně na podporu lidí z DND. Jde o jeden z typů svalové atrofie. Praha tak upozorní na potřeby lidí s tímto vzácným nevyléčitelným onemocněním a jejich pečujících. Projekt se zaměřuje na dostupnost zdravotní péče a sociálních služeb. Umění ve veřejném prostoru Liberce čeká další změna. Morový sloup od sochaře Jiřího Seifrta se dnes stěhuje od historické radnice. V Liberci je dílo od loňského srpna, kdy se do města vrátilo po 56 letech. Kde přesně bude nově umístěné výmluvčí radnice? Jana Kudymová.
5: Pískovcový objekt převezeme do prostor paláce Líbik, kde bude umístěna venku před vstupem do prostoru nádvoří vlevo od vchodu do hlavní budovy paláce. Sochu má Liberec zapůjčenou na 20 let z galerie výtvarného umění CHEP.
4: Nový umělecký objekt se dočká slavnostního odhalení 21. září. Fotbalisté pražské Sparty klesli v neúplné tabulce na 10. příčku. V utkání 7. ligového kola prohráli v Hradci Králové 1-2. Pražané si tak připsali už 4. porážku v ročníku nejvyšší soutěže. Sparta padla v Hradci téměř schodně po roce a její fanoušci volali po odvolání dánského trenéra Briana Priskeho. Tolik zprávy na Českém blaníku a teď je tu Martin Císař.
3: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
7: Ano, je to přesně tak. Jsem tady, přeji krásné ráno, 6 hodin k tomu 4 minuty a teď už Lenka Filipová.

0: České ráno na Českém Blaníku, máme 6:45. Já přeji krásné dobré ráno. Je tu pondělí 7. září, dnešní den je 250. dnem roku 2026. Svátek mají všechny reginy jménu latinského původu. Dámy, všechno jen to nejlepší. Slaví česká herečka Marta Vančurová, té je 78. Dále je to zpěvák Pavel Rod. Jedna sedmdesátku má Pavel Rod, dále je to Vilém Čok 65, anebo Sagvan Tofy 62. narozeniny, herec, ale především zpěvák. Dávej ber, dávej, co máš, co můžeš, dávej ber. A rovnou kulatou šedesátku právě dnes má Zdeněk Izer, moderátor, imitátor, ale pozor, velký bavič, a byl hostem také pořadu Pepi Černého, Pepovi parťáci.
1: Teď už to není tak žhavý, ale někdy... To bylo jediné, co mě na tom vždycky štvalo. Když někdo přijde a řekne, hele, viděl jsem tě, bylo to dobrý, to mě potěší. Ale když někdo řve za mnou nějaký nesmysly, tak to mě neba.
2: Přátelé, prosím vás, když uvidíte Zdeňka, tak to nedělejte.
1: Tak řvěte nesmysly.
2: Řvěte sláva jenom. Já jsem už tady zmínil, že teďka nejste na televizních obrazovkách a jste říkal, že vám to vůbec nevadí, vůbec. Naopak, že máte čistší hlavu. Ale u mě v telefonu jste pořád a předpokládám, že u spousty posluchačů taky, protože já ráno otevřu Instagram a každý den na mě vyskočí ze silvestrovských speciálů nějaký ten fór.
1: Vám to
2: musí pomáhat, ne, tohleto, že jste vlastně pořád na očích díky těm sítím?
1: Já si myslím, že tohle to pomůže jenom jedný věci, že do toho kulturáku nebo do toho divadla přijdou i mladší lidi, který si to nepamatují, když frčeli ty blbosti v televizi. Takže to je jediná věc, ale jinak platí okřídlený moudro Ivana Mládka, že čím víc byli v televizi, tím méně chodilo lidí na živý představení. A tím, že vlastně v té bedně nejsem, tak si myslím, že to pomáhá tomu, že většinou je plno.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Na Českém Blaníku.
0: A ještě jednu bohužel smutnou zprávu přináším. Ve věku 80 let zemřel zpěvák, textař a kapelník Richard Tesařík, který se proslavil zejména spoluprácí s kapelou Jojo Band. On tam hrál, zpíval, no prostě Jojo Band, to bylo jeho doména.

0: české písničky, které máte rádi, hraje Rádio Český Blaník. Já přeji krásný dobrý den. V tomto týdnu vám představíme další psí plemeno. V minulém týdnu jsme začali písmenem A a představili jsme vám Akita Inu. Nádherní to pejskové. Dnes míříme do světa australského ovčáka. Jde o psa, který patří do skupiny středních plemen. Podle jména by si člověk mohl myslet, že pochází z Austrálie. Ale světe div se, jsou to Spojené státy americké, odkud pochází právě tohle plemeno. Pro koho je australáček vhodný, tak to si povíme zase zítra. Aston, vidím ho v kalendáři, Astonové dnes slaví, tak nezapomeňte na vaše miláčky nějakou tou pochoutkou. No a co se týče písniček, tak já nabídnu Ivetu Bartošovou, mám tu Petra Spáleného a pak se podíváme také na české, moravské a slezské počasí.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
3: tak Mironet!
5: Klikni dvakrát!
6: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
7: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
8: Chystáte se dát své úspory za ojeté auto? No moment! Co takhle nové MG už od 350 tisíc? Projď se v MG na největší automobilové akci v Táboře pro celou rodinu. Ať už rodinné SUV nebo výkonný sporták Cyberster tě čeká v Amdikars ve Božické ulici už v sobotu 12.9. od 10 hodin.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.pragueboats.cz.
9: Už ví.
10: Tak vzhůru na palubu.
11: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
12: Faktury, faktury, faktury.
13: Trápí vás factoring?
12: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
13: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
12: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
13: Acema pokryje jakékoliv financování.
12: No, tak to beru.
13: Acema. Jde to i bez banky.
14: Na vědomí se dává, že od 11. do 13. září se vlády nad městem Tábor ujme Jan Žižka se svou družinou. Město Tábor ožije středověkými tržišti a uličkami, koncerty, kostýmovými průvody i videomappingem. Podrobný program a prodej vstupenek na táborská setkání EU.
15: České písničky, které máte rádi.
16: Na rádiu Český Blaník.

0: slovenská skupina Tým tady u nás na Českém Blaníku. Jak bude na Slovensko, to nevím, ale jak bude v Česku, to víme. A máme to pro vás.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Konkrétně je to meteoroložka Milada Křížová. Miládko, hezké ráno. Jaké to ráno v Česku je?
2: Dobré ráno přeji. Většinou je polojasno. Od západu oblačnosti pozvolna přibývá a teploty jsou velmi nízké, většinou od 6 do 10 stupňů Celsia. Tepleji jen v centru Prahy nebo výjimečně na vyvýšeninách středních a vyšších poloh, jako je třeba Ondřejov, Přimda nebo Dyleň. A asi vás nepřekvapí, že ve známých mrazových lokalitách na Šumavě nebo v Krušných horách a Jizerských horách slabě mrzne.
0: Co dnešní den, jaký bude?
2: Dnes čekáme polojasno, postupně od západu oblačno, přechodně dokonce až zataženo a ojedněle se může objevit slabý déšť. Večer opět od západu, ale na většině území se bude postupně vyjasňovat. Dnešní teploty budou 23 až 27 stupňů Celsia, jen na severu našeho území bude kolem 20 a v 1000 metrech na horách budou teploty kolem 16, na Šumavě dokonce až 22 stupňů a víc dnes bude jen slabý proměnlivý.
0: To je tedy dnešní den. Jaký bude tento týden? Jak to vypadá?
2: Ještě zítra bude slunečno. Odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti se může výjimečně objevit přehánka. Zítřejší teploty budou 28 až 33 stupňů Celsia. Ještě bude chladnější ten sever. Tam očekáváme teploty 26 až 29 stupňů Celsia. Ve středu nás ale bude přecházet výrazná studená fronta a postupně na našem území se bude zataženo, vyskytne se déšť, přehánky a místy i bouřky a až později večer budou srážky na severozápadě a západě Čech ubývat. Ty teploty ve středu budou hodně rozdílné. Před frontou na východě našeho území můžeme naměřit až 32 stupňů Celsia. Naopak tam, kde stihne ta fronta projít, tak třeba na západě Čech budou teploty jen slabě nad 15 stupňů Celsia. Vítr bude sice slabý, ale na frontě a v bouřkách bude přechodně zesilovat.
0: Tak jo, Miládko, díky, krásné ráno a pohodový den.
2: Přeji krásný den za každého počasí.
1: Rádio Český Blaník.
0: A tohle už je Petr Spálený a trápím a za chvíli také kolem a Marek Ztracený. Já vám přeji hezké ráno, máme 6 hodin 41 minut.

světem. Když to vezmu kolem a kolem, ze všech úhlů a ze všech stran, seš to právě ty. A jsem rád, že tě mám, nesmím přemýšlet.

Někdy z tebe už tiky v oku mám. To když se ti nálada zase změní, co ti je, se ti desetkrát zeptám. Desetkrát odpovíš, co by nic mi není. Ale já vím, že ti prostě něco je. Už jen proto, že jako vrah se zastváříš. Jenže se musím zeptat ještě stokrát.

Dobré ráno, tohle byl zpěvák Marek Ztracený a vy jste si po ránu pustili Český Blaník. A to děláte dobře, protože je plný českých, ale také slovenských písniček. Tak víkend úspěšně za námi jsou samozřejmě také Pardubice a Prostějov, další letní koncerty Rádia Blaník a Rádia Český Blaník. Takže jsme si to s vámi parádně užili. Všude bylo plno, což je báječné. A počasí nám přálo. A teď jedeme dál. Před námi také Čáslav, to je to aktuální místo, na které se můžete těšit. Ale jedeme dál, to je také název písničky. Je to tak? No jasně. Petr Janda, Petra Janu. A to je dnešní písnička dne, kterou vám nabídneme zhruba v 7 hodin a 15 minut. Tak si to nenechte ujít a buďte s námi dál. Hezké ráno, za chvíli s Karlem Gottem a nebo Leonou Machálkovou.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Nová exotika je tady. S cestovní kanceláří Fisher můžete nově letět přímým letem z Prahy do Kambodže. Čekají vás působivé chrámy, autentická atmosféra Asie i tropické pláže. Za exotikou můžete také do Vietnamu, Keni, na Maledivy a do dalších koutů světa. Více na fisher.cz.
3: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
4: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak se zvykne na nové prostředí.
3: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
4: Tak teď už to zvládnem.
5: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším, Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
9: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: Pamatujete si?
11: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebívlic.
12: Vrchol koncertní série Legendy v Třebívlicích s Centropolem je tady.
11: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
13: 12. září, Johan V. Třebívlice.
11: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
14: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra. Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa.
15: Na kraji zamíchej, ochotnej, ňam, ňam, ňam.
16: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
17: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
18: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
17: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
18: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
17: Přece Hermann.
18: Hermann. Jistota na celý život.

0: anebo slzu a písničku Fotky.
1: V plánu spousty dalších mil, fotky po kapsách.
0: Hrajeme vám české písničky, které máte rádi.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Jasná až polojasná dnešní obloha bude v Čechách, na Moravě i ve Slezsku. Teploty rozdílné v Čechách do 23, na Moravě až 27 stupňů. Toliko počasí, míříme na silnice.
2: Za volantem s Českým Blaníkem.
0: Hezké ráno, Hanko.
3: Dobré ráno, jsou tu zprávy z dopravy. U mikrofonu je Hanka Koterová. Opatrně na dálnici D10 ve směru na Turnov na 32. kilometru na krajnici překáží odstavená dodávka. A komplikace dnes po ránu. Čekejte na D1 ve směru z Prahy do Brna. Na 195,5 kilometru se srazilo osobní auto s dodávkou. Nehoda zablokovala jeden jízdní pruh, takže v koloně si postojíte asi čtvrt hodinky. A kvůli údržbě a omezení se zdržíte na dálnici D4, takže v koloně si postojíte asi čtvrt hodinky. A kvůli údržbě a omezení se zdržíte na dálnici D4 ve směru na Písek, konkrétně

0: Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
2: Než se pustíte do bourání, rekonstrukce, stavby nebo výkopů a zahradních úprav, domluvte si kontejner. Odpady Janeček. Odvoz pomocí specializovaných kontejnerů, objednání a specifikace online. Žádné zdlouhavé telefonování. Přistavení kontejneru na pár kliknutí. Odpady Janeček.cz.
3: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
4: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
5: Zprávy na Českém dlani.
6: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Stát chce do února digitalizovat zbylých 12% služeb. Jde o zhruba 400 složek. Na kompletní digitalizaci čeká například registr zastupování. Aktuálně je zavedeno jen u 22 digitalizovaných služeb. U většiny rezortů zatím registr na webových stránkách integrován není. Lokalita kolem letiště České Budějovice se promění. Má tam vzniknout průmyslová zóna a právě s ní souvisí stavba nového napojení letiště na hlavní tah mezi krajským městem a Českým Krumlovem. Potvrzuje to hejtman Martin Kuba.
7: My chceme na tyhle ty pozemky přivést nové moderní firmy, které by byly zase zaměstnavateli v jeho českém kraji, dávaly nové a dobré pracovní příležitosti, tak prostě nemůže být napojeno tak, jak bylo doteď, protože ono by to dopravně neobstálo.
6: Vznikne proto nová světelná křižovatka, odbočovací pruhy i kruhový objezd. Kvůli stavbě se teď uplané jezdí kyvadlově. Česko pomáhá Syřanům obnovit přístup k pitné vodě. Ani roka půl po válce ho totiž tamní obyvatelé stále nemají. Vodovodní sítě na mnoha místech zničená a domácnosti jsou odkázané na soukromé rozvozy. Česko tak nyní pomáhá s obnovou infrastruktury ve východní Gútě. Linda Nosková postoupila poprvé do čtvrtfinále tenisového US Open. Wimbledonská šampionka nasazená šestka porazila v New Yorku Ukrajinku Kostukovou až po šestém matchballu. Připustila pak, že její zápasy teď nejsou dobré pro její mentální zdraví. V boji o semifinále vyzve obhájkyni titulu Bělorusku Arinu Sabalenko. Tolik zprávy na Českém blaníku a Marti, je to opět tvoje.
8: Děkuju a přeji krásné ráno všem.
5: Rádio Český blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
8: 7 hodin k tomu 4,5 minuty a tohle už je Karel Gott. Svět má ty chvíle rád. Tak jo, poslouchejte Český blaník, tady máme rádi české písničky. Tady je další z nich, také se skvěle stává.

0: do nového dne s českou písničkou a znáte tu, která se jmenuje Jedeme dál, no kdo by ji neznal. Petr Janu, jasná věc.
1: Písnička dne na Českém blaníku.
0: A právě Petr Janu se ptáme na to, jaká je historie tohoto songu.
2: No, Jedeme dál, to je docela zajímavý, protože to je samozřejmě hrozně dlouho, co jsme to s Peťou natočili. A máme oba dva jinou verzi na to, jak vznikla. Takže moje verze je ta, že Olympik slavil nějaký výročí a pozvali si hosty. A že tam budou hosti, kteří budou zpívat nějakou svoji píseň a měli by zpívat jednu olympickou píseň a měli by taky zpívat jednu s Petrem Jandou, jakože duet. A já jsem zpívala tenkrát Jámy a od Olympiku jsem zpívala Únos a Petr říkal, hele, tak já mám v šupliku takovou jednu věc, tak bychom to dali jako duet, dal to Pavlovi Vrbovi tenkrát otextovat a on z toho udělal takový energický partnerský dialog. A zajímavý je, že v tom koncertě to nějaký takový hromový úspěch nezaznamenalo, ale potom se natočil ten klip, kde já teda na ptáčky na hlavě a faninky Petra neustále bombarduju svojí pozorností a tak. A to vyhrálo úplně všechno, co se dalo.
0: Tak si tu písničku dáme. Tady jsou Petr Janda a Petr Janu. Jedeme dál.
1: Písnička dne na Českém blaníku.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet. Už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Skvělé ráno, tohle byl Tomáš Klus a písnička Nina. Tomáš Klus, cítí se více hercem nebo zpěvákem? A nebo jsou nějaké role, které by si rád zahrál, Tome?
1: Herectví je vlastně v uvozovkách boční linie, abych nerad, aby to znělo hanlivě. Ale pro mě to je vždycky takový jako příjemný odreagování se. Na druhou stranu, asi tím, jak o tom mluvím, takže se tím chci odreagovávat, tak se mě nedostává těch rolí, které bych chtěl jako hrát, takový jako nějaký náročnější věci, protože mám pocit, že to jako zvládnu. Jako bavilo by mě mít nějak jako psychologicky složitý charakter, abych si třeba musel přečíst nějakou knížku o něčem, abych mohl pochopit blíž tu roli. Tak to, co v té pohádce člověk jako si nezahraje, jo? Jako prince prostě si člověk nenačte, nebo respektive toho už má jasně v hlavě, že? Od dětství. Ale bavilo by mě prostě zahrát si někoho, kdo je trošku složitější než princ.
0: A tak se to nakonec třeba povede někdy. Budeme držet palce. Nicméně za chvíli si dáme Lucku Bílou, bude tu František Ringo Čech a jeho Perníková chaloupka a k tomu se podíváme také na počasí. Jaké je to aktuální v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a jaký dnešek bude? Za chvíli to bude vědět Milada Křížová a ta vám to určitě poví.
2: Kámo, včera jsem byl venčet našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
2: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Padá!
6: Tak si něco přej.
5: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
6: Tak to se mi to přání splnilo.
5: Cože?
6: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
5: No tak, toho musíme rychle objednat.
7: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
8: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
9: Berouňáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
10: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
9: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
10: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
9: 3. až 13. září Beroun, ulice Obchodní, naproti Kauflandu.
10: www.cirkushumberto.com.
11: Vraňany nabízejí.
12: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
11: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
13: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
14: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
15: Český blaník.
16: České písničky, které máte rádi.

0: Dobré ráno, za chvíli slovenská PH nebo slza a písnička Fotky.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Teď ale meteoroložka Milada Křížová. Hezké ráno, Miládko, jaké to ráno je?
2: Dobré ráno přeji. Většinou je polojasno, od západu oblačnosti pozvolna přibývá, ale teploty jsou velmi nízké, většinou od 6 do 10 stupňů Celsia. Teplej jen v centru Prahy nebo výjimečně na vyvýšeninách středních a vyšších poloh, jako je třeba Ondřejov, Přimda nebo Dyleň. A asi vás nepřekvapí, že ve známých mrazových lokalitách na Šumavě nebo v Krušných horách a Jizerských horách slabě mrzne.
0: A jaký bude dnešní den?
2: Dnes čekáme polojasno, postupně od západu oblačno, přechodně dokonce až zataženo a ojedněle se může objevit slabý déšť. Večer opět od západu, ale na většině území se bude postupně vyjasňovat. Dnešní teploty budou 23 až 27 stupňů Celsia. Jen na severu našeho území bude kolem 20 a v 1000 metrech na horách budou teploty kolem 16, na Šumavě dokonce až 22 stupňů a vítr dnes bude jen slabý, proměnlivý.
0: Tak díky za tyhle informace a hezké ráno.
2: Přeji krásný den za každého počasí.
1: Celý den jenom česky i slovensky.
3: Na Českém Blaníku.

0: Skvělá slza tady u nás na Českém Blaníku. Za chvíli tu budou Pavel Bobek, Má dívka N, anebo Filigrán a písnička Loučení. A také jedna podle vás, jakou si necháte zahrát tady u nás na Českém Blaníku ve 8:45. Máte šanci si to rozmyslet a do 8 hodiny mi poslat vaši zprávu, anebo hlasovku ideálně na WhatsApp Českého Blaníku 720 83 63 07. Na aplikaci, vlastně v aplikaci toho, co říkám, a to je WhatsApp, máte tlačítko, to stačí zmáčknout, namluvit zkaz, odeslat a já ten zkaz samozřejmě přidám do vysílání. Za chvíli tedy na vaše přání, před celou zprávy, podíváme se také na počasí a podíváme se i na silnice. Jak to jezdí, nebo spíš nejezdí. Pokud máte i nějakou dopravní informaci, klidně nám dejte vědět. Já popřeji hezké ráno, pěkné pondělí, je 7. září a vy jste s námi. Děkujeme.
1: Se špenátem.
2: Se zelím.
1: Se špenátem.
2: Se zelím.
1: A co takhle na grilu? U Zemana od pondělí do středy vepřový bůček na chutné výpečky 1 kg za 79,90. Ano, jen 79,90.
3: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za senzačních 79,90. Opravdu, jen 79,90. A pozor, akce na bůček platí jen do středy.
1: Více na prodejny Zeman.cz.
4: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
3: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
5: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
9: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
10: Než se pustíte do bourání, rekonstrukce, stavby nebo výkopů a zahradních úprav, domluvte si kontejner. Odpady Janeček. Odvoz pomocí specializovaných kontejnerů, objednání a specifikace online. Žádné zdlouhavé telefonování. Přistavení kontejneru na pár kliknutí. Odpady Janeček.cz.
11: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
12: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
11: Jedu ale jen na čerpačku.
12: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
13: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
0: Český Blaník.
2: Sázím se, o co chcete, že na světě není.

0: Michal David a písnička Je to blízko, bylo 8 hodin a vy posloucháte rádio Český Blaník a České ráno s Martinem Císařem. Co dál tady u nás nabídnu třeba Helenu Vondráčkovou. Zaspívají i Dalibor Janda. A nebo Josef Wagner.
1: Já nezapírám to, že se mi stýská a netušil.
0: Ano, tohle rádio Český Blaník hraje české písničky, které máte rádi.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Čechy, Morava, Slezsko, tady většinou polojasno, ráno i skoro jasno. Pozor, odpoledne a k večeru od západu přibývání frontální oblačnosti a místy se může objevit nějaká ta přehánka. Teploty v Čechách do 24, na Moravě tam může být i 27.
2: Za volantem s Českým Blaníkem.
0: Hlásí se kolegyně Hanka Koterová. Hani, hezké ráno.
3: Hezké ráno přeje Hanka Koterová, jsou tu další informace z dopravy. Před Prahou počítejte se silným provozem na dálnici D11, tady na 19. kilometru hned před sjezdem na Starý Vestec. Ve směru od Hradce došlo k vážné dopravní nehodě. A silný provoz je před Prahou také na D1. Tady se bouralo u středových svodidel na 12. kilometru, v koloně se zdržíte už od 29. kilometru asi čtvrt hodinky. A se zdržením svodidel na 12. kilometru, v koloně se zdržíte už od 29. kilometru asi čtvrt hodinky. A se zdržením počítejte na příjezd.

0: Speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Hyundai Domanský přichází s opravdovou bombou. To tu ještě nebylo. Hyundai Tucson bez 21% DPH pro každého. Ale pozor, jen na omezený počet vozů. A navíc od nás získáte sadu hliníkových disků se zimními pneu a originálními vaky v hodnotě 50 000 korun zdarma. Hyundai Tucson bez DPH. Zimní kola zdarma. Pouze u Hyundai Domanský. Praha Stodůlky, Černý most a Zdiby. Domanský. Hyundai Domanský. Nabídka, která tu ještě nebyla.

0: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Vláda dnes projedná výpočet výše minimální mzdy pro příští a přes příští rok. Nejnižší výdělek by se měl od ledna zvednout o 2,5 tisíce korun na 24 900 korun. Na programu má kabinet také návrh nařízení, podle kterého má i v příštích 5 letech pokračovat střídání času. Premiér Andrej Babiš pak avizoval, že se vláda bude zabývat také cenami pohonných hmot. České památky se podruhé zdarma otevřely návštěvníkům. Expozice řady českých muzeí a galerií tak včera opět navštívilo o stovky víc lidí než při běžných nedělích. V Praze se to týkalo třeba Národní galerie anebo Uměleckého průmyslového muzea. Ochránci přírody chtějí na Vysočině zachránit další cenná místa. Usilují o výkup 2 mokřadních lokalit na Třebícku a Palhřimovsku. Potřebují ale pomoc veřejnosti, jak říká mluvčí hejtmanství Monika Brutánková.
1: Pokud chcete i vy výkup mokřadů na Vysočině podpořit, můžete tak učinit na konto veřejné sbírky Místo pro přírodu na daruj.místopropřírodu.cz.
0: Na Vysočině už je 8 míst pro přírodu, všechny mokřadního charakteru. Na pražském Ortenově náměstí vznikne nová fontána. Radnice už teď začala s úpravou dlážděné plochy v cípu mezi ulicemi u Uranie a Komunardu. Zároveň tu přibude zeleň a posezení. Za renovaci prostranství zaplatí 7. městská část 16,5 milionu korun. Tolik zprávy na Českém Blaníku a ještě hodinu s vámi bude opět Martin Císař. Je to tak, Marti, veď?
2: Je to tak, říkáš to správně, přejdě také krásné ráno i všem našim posluchačům. Tohle je Dalibor Janda, za chvíli Josef Wagner nebo Václav Neckář. A potom ta další bude na vaše přání podle vašeho výběru. Jakou si dáte? 720 83 63 07. To je WhatsApp Českého Blaníku. Dejte nám vědět a my vám zahrajeme.
3: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
2: 8 hodin k tomu 5 minut a tohle je slíbený Dalibor Janda. Hráli jsme Kličkovano.

0: Lady a Václav Necká.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Ahoj Český Blaníku, tady je posluchačka Rozárka. Já bych moc chtěla Jakuba Smulíka, Petru Karlíkovou Odpouštěj. Já jsem pěkně prolistoval ten archiv a jo, tu písničku jsem tady našel. A bude prý k 50. narozeninám, které zítra slaví její maminka. Tak doufám, že potěší, tady je. A je samo sebou už takhle dopředu, jako přání k narozka.
2: Písnička na přání.
1: Na Českém Blaníku.
0: Každé ráno v tomto čase hrajeme od pondělí do pátku vždy písničku na přání. A jaká to bude zítra? Tak už třeba teď si to můžete vkládat do vašich myšlenek. A zítra určitě zavolejte, anebo napište.

0: Karel Kahovec a tohle je Probuzení Rádia Vlna. Já vám přeji krásné ráno, je tu nový den, je 7. září a co Karel Kahovec a ta naše krásná zem, když už tady dospíval?
1: No, na Česku já teda opravdu miluju hodně tu krajinu. To jako, já myslím, že málo který stát se může pochlubit takhle krásnou, takhle malý státeček a tolik rozmanitostí tady nádherných. Lidi kolikrát vyhledávají dovolený, Bůh ví kde, teda je pravda, že jednou za rok si dopřeju to moře, ale tady je tolik koutů, protože ty vlastně projíždíme naskrz s kapelou a to jsou kolikrát takový kouty, o kterých člověk vůbec nemá ani ponětí, jak jsou krásný prostě, no. No a samozřejmě teda to pivíčko teda, opravdu to jsi mi kávnul do noc, to jo.
0: To jo, tak já to říkám taky. Včera jsem zrovna byl s Elzičkou na procházce, šli jsme do Ondřejova a já jsem si tam sednul na kraj lesa, koukám na tu modrou oblohu, na ty stromy, na ten les a na tu přírodu a říkám, holka, ty jsi se stejně narodila v krásný zemi. A ona se na mě tak jako podívala a z těch očí jsem slyšel, ale ty taky, Martine. No, je to pravda, jsem za to rád. Za chvíli skvělá Helenka Vondráčková. A na Českém Blaníku se také podíváme na české, moravské a slezské počasí. Tak hezké ráno.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčí. Hlásíme se ze Želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
6: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
7: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
8: Kráva, kráva, kapr, kapr.
9: Kapr, kapr, husa, husa.
10: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
11: Krůta, krůta, tchos!
10: Nech toho a pojď.
11: Tchos.
12: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
13: Usnula?
14: Asi jo.
13: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
14: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
13: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
15: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
16: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
17: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
16: Mají i pořádný stroje?
17: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
18: České ráno.
19: Na Českém
20: Víš, mě se taky stýská.
19: A najednou zdá se máme proč znovu seznámit.

0: Nádherná písnička, která vznikla k seriálu Cirkus Humberto. Tohle byl Karel Gott a my se podíváme na počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tady už je meteoroložka Milada Křížová. Miládko, přeji ti krásné ráno a rovnou se ptám, jaké to ráno je.
2: Dobré ráno přeji. Většinou je polojasno, od západu oblačnosti pozvolna přibývá, ale teploty jsou velmi nízké, většinou od 6 do 10 stupňů Celsia. Tepleji jen v centru Prahy nebo výjimečně na vyvýšeninách středních a vyšších poloh, jako je třeba Ondřejov, Přimda nebo Dyleň. A asi vás nepřekvapí, že ve známých mrazových lokalitách na Šumavě nebo v Krušných horách a Jizerských horách slabě mrzne.
0: Co dnešní den, jaký bude?
2: Dnes čekáme polojasno, postupně od západu oblačno, přechodně dokonce až zataženo a ojedněle se může objevit slabý déšť. Večer opět od západu, ale na většině území se bude postupně vyjasňovat. Dnešní teploty budou 23 až 27 stupňů Celsia, jen na severu našeho území bude kolem 20 a v 1000 metrech na horách budou teploty kolem 16, na Šumavě dokonce až 22 stupňů a víc dnes bude jen slabý proměnlivý.
0: To je tedy počasí toho dnešního dne, 37. týden je před námi, od úterý dál, jak to vypadá?
2: Ještě zítra bude slunečno, odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti se může výjimečně objevit přehánka. Zítřejší teploty budou 28 až 33 stupňů Celsia. Ještě bude chladnější ten sever, tam očekáváme teploty 26 až 29 stupňů Celsia. Ve středu nás ale bude přecházet výrazná studená fronta a postupně na našem území se bude zataženo, vyskytne se déšť, přehánky a místy i bouřky a až později večer budou srážky na severozápadě a západě Čech ubývat. Ty teploty ve středu budou hodně rozdílné. Před frontou na východě našeho území můžeme naměřit až 32 stupňů Celsia. Naopak tam, kde stihne ta fronta projít, tak třeba na západě Čech budou teploty jen slabě nad 15 stupňů Celsia. Vítr bude sice slabý, ale na frontě a v bouřkách bude přechodně zesilovat.
0: Tolik tady meteoroložka Milada Křížová. Miládko, díky, krásné ranko.
2: Přeji krásný den za každého počasí.
1: Český Blaník. Celý den jenom česky.
3: I slovensky. České ráno
1: na Českém Blaníku.

0: Tanda Hložek a písnička Krejčí. Přeji vám krásné dobré ráno, už se jenom párkrát vyspíme a je to tady. Ano, v pátek začíná v Mikulově pálavské vinobraní. A jaké bude letos program tady na pódium, tak to vám prozradí mluvčí právě pálavského vinobraní Dominik Ryšánek.
1: Letošní program nabídne opravdu pestrou směsici žánrů. Mezi největší lákadla patří určitě Monkey Business, Horký žeslíže, Ben Christovo, Martina Partlová, Richard Miller, Kandráčovci, ale samozřejmě se návštěvníci mohou těšit i na další známé interprety a kapely. My se každoročně snažíme, aby si v tom programu našli své jak mladší návštěvníci, tak i starší generace.
0: Tady je potřeba doplnit, že skutečně bohatý program doplní i to báječné vínečko. Tak pokud vyrazíte, moc krásně si to užijte. A já už mám kávu dopitou, po ránu víno tady nemůžu, tak třeba na nějakou dvojku skočím odpoledne. Nicméně za chvíli se těší Veronika Rážová. A já mám další české písničky, které máte rádi do deváté. Hana Zagorová, Ví málo, anebo Máta a Brontosauři. Tak ať se vám dneska při pondělku všechno daří. Mějte se skvěle.
2: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
3: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
2: Více na světrovnatek.cz.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Nákupy v onlineshop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
8: Atención!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
8: Yeso!
9: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.

0: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Jak to vůbec stíháš, doktore s dětmi, svoje kontroly?
2: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
3: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
4: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: www.prageboats.cz.
4: Už ví.
5: Tak vzhůru na palubu.
6: Přijďte si nechat zdarma změřit tlak a tělesné hodnoty na bioimpedančním přístroji v rámci Světového dne srdce. Tuto sobotu ve Westfield Černý most od 11 do 19 hodin. Naše nutriční terapeutky vám bezplatně poradí, jak na zdravější životní styl. Společně zastavme nadváhu a obezitu. Chraňme své srdce.
7: Někdy je Big prostě Big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je Big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
8: K novému vozu tažné zařízení zdarma od Autokout v Brandýse nad Labem.

0: To je tak krásná písnička Boty nad stádem koní na Českém Blaníku. Za minutu odbije 9. hodina, což znamená, že my půjdeme dál v rytmu českých písniček, které máte rádi. A tak se těšte třeba na kapelu Krištof. Dorazí i originál Marka Ztraceného.
1: Mám tě rád, i když děláme chyby, život s tobou se mi vážně líbí.
0: A bude to paráda s Karlem Zichem.
2: Je to paráda, lehnout si na zára a číst si.
0: A to rozhodně není všechno, taky dorazí Pepino Vaněk z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit a ten nám přinese další libový kousek, tak se máte na co těšit. Ještě předtím zprávy a taky počasí.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes, když jsem vyrážela, tak jsem si říkala, ajaj, podzim už je tady, ale nebojte, nakonec teploty budou dnes příjemné, 23 až 27 stupňů v Čechách, na severu jen kolem 20, na horách kolem 16, takže doporučuji být někde jinde, pokud máte rádi teplo. Jinak čekejte jasnou až polojasnou oblohu, tu a tam pouze slabý déšť. Jak už jsem říkala, za chviličku zprávy a pak jedeme dál v rytmu českých písniček.
3: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 27 530 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz. Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
4: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
5: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Hezké pondělní dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Příjemné letní teploty v polovině týdne ukončí výrazné ochlazení. Na naše území dorazí ve středu studená fronta s přeháňkami a bouřkami. V dalších dnech se pak budou denní maxima pohybovat už jen nejvýš kolem 18 stupňů. Víkend meteorologové čekají také chladnější, ale beze srážek. Řidiči už při silniční kontrole většinu dokladů ukazovat nemusí. Policisté si údaje o řidičském oprávnění, vozidle i povinném ručení ověří elektronicky. Pokračuje policejní preventistka Monika Šindlová.
8: Stačí vlastně prokázat svou totožnost. Prokázání totožnosti se rozumí uvedení jména, příjmení, data narození, případně adresy a rodného čísla. Totožnost lze také prokázat cestou mobilní aplikace e-doklady.
7: Doklady by měl mít ale člověk u sebe fyzicky při cestách do zahraničí. Extrémně pravicová strana Alternativa pro Německo vyhrála s velkým náskokem volby ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. V novém parlamentu ale nemá většinu. Před AfD dlouhodobě varují německé bezpečnostní služby. Linda Nosková postoupila poprvé do čtvrtfinále tenisového US Open. Wimbledonská šampionka porazila v New Yorku Ukrajinku Martu Kostiukovou ve třech setech. V boji o semifinále vyzve světovou jedničku Bělorusku Arinu Sabalenkovou. To byly nejnovější zprávy, přejeme pohodové pondělí. Arinu Sabalenkovou. To byly nejnovější zprávy, přejeme pohodové pondělí.

0: Co čet, to rekordman.
1: Dobré dopoledne, 9 hodin a 14 minut k tomu. Já jsem vám slibovala Pepína Vaňka. S tím tentokrát zavítáme do Českého Krumlova. Tak Pepíno, co pro nás máš?
2: Český Krumlov je krásné město a my jsme ho velmi rádi zapsali do České knihy rekordů. Stalo se to díky štafetě 100x třetinka piva. Bylo to na Pivovarské zahradě, sešlo se tam 100 lidí, nejvzdálenější borci přijeli z USA a z Brazílie a za 17 minut a 52 vteřin dokázali těch 100 třetinkových piv štafetovým způsobem vypít. A my gratulujeme a rádi jsme je zapsali do archivu Muzea rekordů.
1: Já taky gratuluju, ale přiznám se, že z toho, co jsem slyšela, mi až žbluňká v břiše. Tak těšíme se na další rekord, Pepino. Díky moc, no a teď už další české písničky. Jiří Schellinger, Marek Ztracený a nebo kapela Kryštof.
0: Co Čech, to rekordman.
3: Na Českém Blaníku.
4: I letos na podzim mi buší.

0: 9 hodin 23 minut a tohle byl Jiří Schellinger a Jahody mražený. Za chviličku už se společně podíváme na to, čím je dnešek významný. Dnes máme pondělí 7. září, tak si ho užívejte spolu s námi, s českými písničkami a s českým blaníkem.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Tradiční akce na tradičním místě. To je svatohorská šalmaj v Příbrami. V sobotu 12. září se můžete těšit na dobový průvod, středověký trh, aktivity pro děti i dospělé, bohatý pódiový program nebo běh hasičů do svatohorských schodů. To vše v Příbrami na Svaté hoře 12. září.
4: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Drobný máš?
8: Nepotřebujem. Mám apku.
9: Některé cesty začínají výhodněji. V Pitlítačce koupíte jízdenku levněji než u řidiče. Pitlítačka. Aplikace, která spojuje.
10: Ahoj, ahoj, tak jsme tady zase spolu, jako každé pondělí až pátek. Je to váš Aditek se svým... Ano, ano, už je to tady, už to jede, už to těsní. Kdo je tady jednička ve výrobě těsnění?
11: Aditek!
10: Kdo nabízí těsnění, technickou pryš a další gumové výrobky?
11: Aditek!
10: Ano, ano, Aditek je tu jenom pro vás, Aditek je prostě boží.
11: Aditek!
12: www.aditek.cz Aditek těsní hned.
13: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
14: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
15: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
16: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
15: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
16: Více na www.hormann.cz.
15: Hermann. Jistota na celý život.
17: Renault nebo Dacia? Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
18: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
19: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
20: Český blaník.

0: Jiří Korn, žal se odkládá, na Českém Blaníku za 5 minut bude 9:45 a dnes máme 7. září. Tak pro někoho je to zkrátka dobře druhý zářijový týden, ale pro někoho je to taky den, kdy může navštívit spoustu zajímavých objektů, kam se třeba nemůže dostat jindy. Je to tak, dnešek je totiž dnem otevřených památek. Probíhá v rámci celorepublikových dnů evropského dědictví a vy můžete zajít třeba do různých architektonických, sakrálních i technických památek. Často taky do prostor, které bývají zcela nebo z části nepřístupné, jako jsou různé půdy, sklepy, krovy těchto památek. Většinou se můžete do téhle akce zapojit za velmi symbolické vstupné a nebo taky zcela zdarma. Tak pokud máte někam namířeno a říkáte si třeba, kdy tam vyrazit, tak právě dnešek může být tím ideálním dnem, kdy se vám to zkrátka a dobře vyplatí. Za chviličku další české písničky, které máte rádi tady u nás na Českém Blaníku. Dáme si třeba Jaromíra Nohavicu s Čechomorem a nebo Lucii Bílou. Děkuju ti na Českém Blaníku.
1: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu palovskevinobraní.cz.
2: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
3: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
3: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnicích s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
2: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Přijďte 12. až 13. června nebo 26. až 27. června do Auto Jeremiášova před galerií Butovice.
8: Černokostelecký pivovar vás zve na slavnost vykulení. Už v sobotu 12. září přijďte zažít historický pivovar v plném pohybu. Uvidíte desítky funkčních strojů, parní stroj, plynosací motor i historickou varnu. Přímo před vámi budou pracovat bednáři, řezbáři či výrobci šindelů. Ochutnáte černou svini z dřevěných sudů. Děti se svezou železnicí a vy si vyzkoušíte práci volů při točení žentourem. Za každého počasí. Vykulení 12. září v Černokosteleckém pivovaru. Více na černokosteleckýpivovar.cz.
9: Český blaník.
10: To je Blaníček.

zmizel, zmizela jako laň u lesa ze nízko. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

blinkají vagóny, pak Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářských triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká, tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

0: písnička k zamyšlení, jestli pak žijete naplno, tak já věřím, že při poslechu českého Blaníku to snad ani jinak nejde. Pokračujeme dál, za chvilku nás čekají další české písničky a vybrali jsme pro vás třeba Valdemar Matušku.
1: Ráno je plný včel a jarního vlání.
0: Nebo kapelu Činasky, s těmi si dáme víno.
1: My máme rádi víno.
0: A těšte se i na Gampa. Život je pes.

0: máte chuť na nějakou jinou písničku, já vám už mezi 10. a 11. prozradím, jak na to, jak si u nás můžete objednat písničku na přání. Do té doby toho ale stihneme ještě spoustu. Třeba taky zprávy, anebo počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak už na mě začaly vyskakovat titulky typu Česko má za sebou velmi chladné ráno a je to tak, protože někde klesla teplota pod 10 stupňů Celsia a dokonce v horských údolích a mrazových kotlinách byla pod bodem mrazu. Nicméně vyšplhá se dneska rtuť teploměru až k 27 stupňům Celsia v Čechách, na severu kolem 20, na horách bude kolem 16, většinou bude jasno až polojasno, jen tu a tam občas možná nějaký ten slabý deštík. Před námi jsou zprávy a po nich jedeme dál v rytmu českých písniček, které máte rádi.
2: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kancelářích. Skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním

0: Garanční zárukou. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
1: Zprávy na Českém plání.
2: Pohodové dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Rostoucími cenami pohonných hmot se znovu zabývá vláda. Podle premiéra to vypadá, že rafinérie mají nepřiměřené zisky. Už dříve nevyloučil, že by vláda mohla znovu přistoupit k zastropování marží. Snižovat spotřební daně na naftu a benzín kabinet navrhovat ale nebude. Ženy a muži stále nemají na českém pracovním trhu úplně stejné podmínky. Přestože se situace postupně mění, rozdíly mezi nimi přetrvávají. Například ženy mají medián mzdy zhruba o 14% nižší. Proč tomu tak je, říká Gabriela Hanslíková z personální agentury.
3: Neznamená to ovšem, že každá žena dostává za stejnou práci automaticky méně. Do toho celkového rozdílu se počítá také to, že ženy častěji pracují v hůře placených oborech nebo využívají kratší úvazky a také se dostávají méně často na nejvyšší manažerské pozice.
2: Typickým příkladem výrazně mužského oboru zůstává IT, kde muži tvoří téměř 93% všech zaměstnaných. Americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi by se líbilo přejmenovat stát Nové Mexiko na Novou Ameriku. Sympatie tomuto návrhu vyjádřil na své síti Truth Social. Na animaci vytvořené za použití umělé inteligence se nechal americký prezident zobrazit, jak přelepuje silniční tabuly. České basketbalistky dnes zápasem s hvězdným výběrem USA zakončí své vystoupení na mistrovství světa v Nizozemsku. Výběr trenérky Romany Ptáčkové prohrál oba dosavadní zápasy ve skupině a je už bez šance na play-off. To byly aktuální zprávy, přejeme krásné pondělní dopoledne.
1: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
5: Dobré dopoledne, 10 hodin a 5 minut, je s vámi Veronika Rážová a já tu nebudu sama. Za chviličku Kamel je Valdemar Matuška, ale ještě předtím Michal David. Děti ráje. Tak krásné dopoledne s Českým Blaníkem.

0: Katy, já a ty a Kamel je na Českém Blaníku. 10 hodin a 17 minut. No a my teď se sedneme z Bugaty a podíváme se do Náchoda. A vlastně budeme se bavit opět o dopravní záležitosti. Stavba tamního obchvatu totiž opět pokročila. Práce na tunelu Radechová finišují a teď už je na řadě tunel Kramolná. Podrobnosti pro nás má sám starosta Náchoda Jan Birke.
1: Ten se dělá jinou metodou, je vlastně hloubený. Vykope se díra, do té díry se položí betonové prefabrikáty, které tvoří vlastně skoruš, velikánskou skoruš, ten tubus toho tunelu. Do toho se natáhá kompletní infrastruktura a pak se to celé zasype. A někdy v polovině září přijedou ty obrovské jeřáby, které mají neuvěřitelnou nosnost několik desítek, stovek tun a budou pokládat tyhle ty prefabrikáty. A myslím, že to bude zase další docela zajímavý moment nejenom pro náchodňáky, ale pro ty, co mají koníček ve stavebnictví.
0: A já si myslím, že je to hlavně další krůček k tomu, aby byl obchvat dokončen. Má být hotov zhruba někdy v březnu 2028 a nakonec bude mít 6,5 kilometru, takže to je pořádná délka. No, držíme palce, ať to všechno dobře dopadne, ať stavba hezky pokračuje a my budeme pokračovat také pěkně s českými písničkami, které máte rádi. Za chviličku jedna slovenská od Mekyho Žbirky, do té doby Lucie, anebo Bobr a Motýl. Vyznání na Českém Blaníku.

Žízeň Hanky Zagorové, tak nakonec to uhasíme, protože za chviličku už tu budou činasky a víno, ale co tu bude taky za chvíli, je taková věc a to je písnička na přání, kterou vy si můžete vybrat a vy si můžete udělat radost. A nebo samozřejmě tu radost můžete udělat i někomu jinému, vám blízkému. Takže promyslete to, promyslete, komu byste chtěli poslat písničku na přání a já vám už za pár okamžiků řeknu, jak na to

0: Tak mě to nedalo, já jsem si potřebovala zapátrat v historii téhle písničky, protože všichni ji známe. Tady od nás z Českého Blaníku ji určitě znáte od Jitky Zelenkové, jmenuje se Bez lásky láska není a vyšla v roce 1987. Originál, tak ten vyšel v roce 1984 od skupiny Foreigner a jmenuje se I Wanna Know What Love Is. No a tahle verze, tak ta je od skupiny Kontrast, jmenuje se A znamení žádné a složil ji Pavel Vožňák. Vyšla v roce 2020, takže dá se říct, že je to pořád skoro ještě novinka. No, pokud jste se nabažili touhle písničkou a chtěli byste zase trošičku něco jiného, tak máte šanci si to dokonce i objednat, vybrat tady přímo u nás na Českém Blaníku. Napište mi na 720 83 63 07, jakou písničkou vás potěším, jakou si budeme hrát a za půl hodinky tady bude písnička na přání, která může být právě a jen vaše. Tak promyslete si to, doporučuju, můžete využít i WhatsAppovou aplikaci, kde můžete nahrávat hlasové zprávy, což je velice, velice lákavé záležitost, protože tam si můžete říct to, co chcete, pro koho to chcete, přidat k tomu nějaký vzkaz a já takhle, jak vy mi to pošlete, to pustím do vysílání. Takže je to úplně ideální verze, alespoň z mého pohledu. Tak pište nebo nahrávejte 728 3 6307. To je to správné číslo a já už se moc těším, co vyberete tentokrát.
1: Se špenátem.
2: Se zelím.
1: Se špenátem.
2: Se zelím.
1: A co takhle na grilu? U Zemana od pondělí do středy vepřový bůček na chutné výpečky 1 kg za 79,90. Ano, jen 79,90.
3: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za senzačních 79,90. Opravdu, jen 79,90. A pozor, akce na bůček platí jen do středy.
1: Více na prodejny Zeman.cz.
4: Sestři, rychle, ztrácíme ji.
5: Potřebujeme obří mravence.
4: Svezeme ji na Jelenovi.
5: A co jí strčí do tlamy? Rysovi?
6: Zachraň fantazii, vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz.
7: Hola, hola, Kona volá. Test pro všechny rodiče. Kona je za A. Pytlík na přezůvky. Za B. Nový Hyundai Kona od Lenera.
8: Pořiďte si auto, které bezpečně stříhá zatáčky, spolkne všechny aktovky a přitom vám dopřeje maximální komfort. Konečně auto, od kterého si nechcete dát přestávku. V Lener Motors v Říčanech na vás čeká 100 skladových vozů Hyundai Kona za nejlepší cenu. Vyberte si dnes a zítra odjíždíte. Více na lenermotors.cz.
9: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
10: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
9: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
10: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. Maxi Dotace.

0: Zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
1: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost Parkour Zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Ahoj kamarádi a trampové, 12. září vás veme na 33. ročník festivalu Trampské Pikovice. Zahraje to nejlepší z naší scény. Honza Nedvěd a příbuzní, Texmeni, Pacific, Schovanky, Nová sekce, X-Ted, Hobo Survival, Alva, Sichravo, Heureka a Tabásek and Partia. Zábava pro všechny, lyžování zlata, železný tramp, zlatokop Tom, skauti a další. Skvělé jídlo a pivko, báječná trampská atmosféra a přidaný vlak Českých drah ve 23:30. Pojďme si to pořádně užít. Více na www.trampskepikovice.cz.
4: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
5: Medlení jednu z tvých řas.

že mě pochopíš, že mě uslyšíš, že mě potěšíš, mít budeš ráda. Doufám, že mě pochopíš a budeš mít.

0: Tak to byl úžasný hlas Petry Janů, taková pěkná tečka za dalšími 60 minutami, které jsme naplnili hlavně českými písničkami, které máte rádi. A plnit budeme i tu další hodinu, dáme si třeba Olympik. Taky Lucku Vondráčkovou. Nejraději. A pokud máte nejradši české písničky, přijdete si na své i díky skupině Turbo. A pokud tam pořád ještě nezazněla ta, kterou máte nejraději vy, tak si o ní můžete napsat na 720 83 6307 a nebo přes WhatsApp můžete nahrát hlasovku. Písnička na přání už za nějakých 10-15 minut a do té doby stihneme ještě zprávy a nebo počasí.
1: Počasí na českém Blaníku.
0: Tak ráno to vypadalo na poměrně mrazivý den, ale jen to vypadalo. Nakonec má být až 27 stupňů Celsia v Čechách. Očekávejte, že na horách bude pochopitelně chladněji, jen něco kolem 16 stupňů, i když na Šumavě kolem 22. Na severu Čech 20 stupňů, většinou jasná až polojasná obloha, jen tu a tam slabý déšť nebo přehánky. Před námi jsou zprávy a pak další české písničky, které máte rádi. Tak zůstávejte s českým Blaníkem.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na BYD.com.
9: Zprávy na českém plání.
10: Krásné pondělní dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Českým autoservisům chybí odborníci na elektromobily. Absolventi středních a vyšších odborných škol často nestačí pokrýt potřebu. Autoservisy proto na výuce spolupracují se samotnými školami. Kromě praxe nabízejí po škole i zaměstnání. Odborníci v oboru ale chybí i ve školách, informuje o tom Česká televize. Ochránci přírody chtějí na Vysočině zachránit další cenná místa. Usilují o výkop dvou mokřadních lokalit na Třebíčsku a Pelhřimovsku. Potřebují ale pomoc veřejnosti. Jak říká mluvčí hejtmanství Monika Brotánková.
11: Pokud chcete i vy výkup mokřadů na Vysočině podpořit, můžete tak učinit na konto veřejné sbírky Místo pro přírodu na daruj.místoproprírodu.cz.
10: Na Vysočině už je 8 míst pro přírodu, všechny mokřadního charakteru. Rostoucí počet vln veder a požárů ohrožuje snahy o zlepšení kvality ovzduší, varovala předtím dnes Světová meteorologická organizace. Ve své výroční zprávě o kvalitě ovzduší organizace spadající pod OSN také upozorňuje, že kouř z extrémních lesních požárů má zásadní zdravotní dopady. Fotbalisté Sparty prohráli v utkání 7. ligového kola v Hradci Králové 1-2 v neúplné tabulotní dopady. Fotbalisté Sparty prohráli v utkání 7. ligového kola v Hradci Králové 1-2. V neúplné tabulce klesli na 10. příčku.

Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan,

0: Český Baník vám přináší
1: písničku na přání.
2: Dobré dopoledne, teď je tu okamžik splněných přání, tedy splněných písničkových přání a hrát budeme pro Tomáše. Ahoj do rádia, prosím, zahrajte pro mého bráchu Tomáše, dnes slaví 50. Všechno nej. A taky přeju, ať se svatba vydaří s tou jeho princeznou. No, tak budeme hrát princeznu Zemlejna, takže já si myslím, že právě proto jste vybrali tuhle písničku. A ještě jenom doplním, že pozdravy posílá Honza, Míša a Tom. Tady je Radek Valenta, princezna Zemlejna, tak krásné narozeniny a držím palce na veselku.
1: Písnička na přání.
0: Na

0: Ty jsi ten nej na českém Blaníku, za chviličku bude 11:30 a jestli pak už jste se dneska koukali na naše sociální sítě, tak pokud ne, já si myslím, že takhle pěkně před obědem, anebo naopak po obědě to můžete klidně dohnat. Najdete nás na Instagramu i na Facebooku jako Český Blaník. Pokud nás ještě nesledujete, tak doporučuji, abyste to dokonali, abyste nás zkrátka dali sledovat, protože vám pak neunikne spousta zajímavostí o všech těch interpretech, které si tu hrajeme o písničkách. Dozvíte se spoustu taky perliček o historii písniček a stejně tak třeba o tom, jak se mají aktuálně interpreti, které si tu hrajeme. Spousta také zajímavého, řekla bych i vtipného obsahu vás nemine. Tak dejte sledovat Český Blaník na Instagramu nebo na Facebooku. Děkujeme předem, no a posíláme další české písničky. Už za chviličku Maruška Rotrová anebo kapela Turbo.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.pragboat.cz.
6: Už ví.
7: Tak vzhůru na palubu.
8: Berouňáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
9: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
8: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
9: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
8: 3. až 13. září Beroun, ulice Obchodní, naproti Kauflandu.
9: www.cirkushumberto.com.
10: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
11: Seta od Tytonu, dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.
12: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
13: Dobrý. Hlejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
12: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
13: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
14: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
15: Český Blaník.

0: Tak to byl ranní dešť Babiho Daňka na Českém Blaníku. Já si říkám, že pokud máte rádi víno, tak určitě jásáte, protože teď se to vinobraní mi jenom hemží. Tak například příští víkend bude v České republice patřit velkolepým oslavám vína a burčáku, takže pokud máte rádi i burčák, určitě si přijdete na své. Absolutním vrcholem na Jižní Moravě bude vyhlášené pálavské vinobraní v Mikulově, které láká na historický průvod s králem Václavem IV. A stejně tak i na spoustu koncertů českých hvězd. Pozadu určitě nezůstane ani Praha, kde po rekonstrukci startuje jubilejní 30. ročník oblíbeného vinohradského vinobraní na náměstí Jiřího z Poděbrad. No a prvotřídní burčák ze zdejších hroznů a skvělá vína můžete v Praze ochutnat také v rámci romantického vinobraní na vinici svaté Kláry v botanické zahradě Troji. No tak pokud jste milovníky vína a zároveň cestovateli, já si myslím, že byste to během víkendu klidně mohli stihnout úplně všechno. Ale hlavně nezapomínejte mít naladěný Český Blaník, protože cestou vám budeme hrát samé pěkné české písničky. A teď taky za chviličku třeba jedna od Hanky Zagorové.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě v Březtu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
3: Někdy je big prostě big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
4: K novému vozu tažné zařízení zdarma od Auto Code v Brandýse nad Labem.
5: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
6: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
7: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
6: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Praho z Bystři. Hotovky otevřeli novou prodejnu. Poctivá hotová jídla bez konzervantů, ideální na cesty i na doma. Stavte se na Poděbradské 489/116 v rámci obchodního centra Hloubětín. Hotovky, rychlé a kvalitní, nově v Praze.
10: www.hotovky.cz.
11: Vinobraní v Troji je zpět. Botanická zahrada Praha zve 12. a 13. září na tradiční oslavu sklizně na vinici svaté Kláry. Těšte se na vína z Čech i Moravy. Čerstvý burčák, skvělé jídlo a koncerty Jordana Hače s Emou Smetana i kapely Děda Mládek Illegal Band. Více na botanická.cz.
12: Na zahradu, na terasu Tyton, Tyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom. Tyton.
13: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
14: Pro doma.
15: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá Kovoagrex.cz. Kovoagrex.cz.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
14: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
10: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
16: Český Blaník.
17: To je Blaníček.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: mis dobrých nadějí.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Český Blaník.

0: Hody z nebe a Tereza Kernlová na Českém Blaníku. Je tu pravé poledne, já vám přeju dobrou chuť, to v případě, že se chystáte obědvat, nebo že už to činíte. No a taky vám budu přát pohodový poslech a posílat vám k tomu budu další české písničky, které máte rádi. Třeba jednu od 12. Tereza Mašková bude zpívat O nás dvou. Bude to i trocha poezie, tedy báseň v podání Činasky.
1: Chtěl bych napsat verše zásadní o tom, jak záloze není život náhradní.
0: Ale těch českých písniček, které máte rádi, tu bude ještě mnohem, mnohem víc.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak to vypadá, že to podzimní počasí už se skutečně přiblížilo, ale pořád si myslím, že nás dnes čeká nádherný den. Teploty až do 27 stupňů Celsia samozřejmě záleží na tom, kde se budete vyskytovat. Na horách bude jen kolem 16, na severu kolem 20, jinak bude jasná až polojasná obloha, jen tu a tam déšť nebo přehánky. Před námi už jsou zprávy a pak pokračujeme v rytmu českých písniček.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Hyundai Domanský přichází s opravdovou bombou. To tu ještě nebylo. Hyundai Tucson bez 21% DPH pro každého. Ale pozor, jen na omezený počet vozů. A navíc od nás získáte sadu hliníkových disků se zimními pnou a originálními vaky v hodnotě 50 000 korun zdarma. Hyundai Tucson bez DPH. Zimní kola zdarma. Pouze u Hyundai Domanský. Praha Stodůlky, Černý most a Zdiby. Hyundai Domanský. Nabídka, která tu ještě nebyla.
6: Padá!
7: Tak si něco přej.
6: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
7: Tak to se mi to přání splnilo.
6: Cože?
7: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
6: No tak, toho musíme rychle objednat.
8: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
9: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Příjemné pondělní poledne, jsou tady nejnovější zprávy a Vladan Hýl. Pohonné hmoty v Česku dál zdražují, nejvýrazněji je to znát u nafty. Její průměrná cena podle společnosti CCS ve čtvrtek dosáhla 46 korun a 39 haléřů za litr, což je nejvíce od první poloviny dubna. Na čerpacích stanicích u hlavních dálničních tahů v Praze se už cena dieslu přibližuje hranici 50 korun za litr. Tisíce českých mužů trápí nedostatek testosteronu. Ten se projevuje přetrvávající únavou, nadváhou, ztrátou svalů, podrážděnosti nebo slábnoucím libidem. Při těchto obtížích je dobré navštvávající únavou, nadváhou, ztrátou svalů, podrážděnosti nebo slábnoucím libidem. Při těchto obtížích je dobré navštívit lékaře. Jak standardně probíhá jeho návštěva?

0: Prezident Donald Trump se opět snaží o změny pravidel ve volbách. Jeho administrativa opět požádala nejvyšší soud, aby jí umožnil omezit hlasování poštou před začátkem voleb do kongresu. Soudní spory se odehrávají v době, kdy státy už začínají voličům posílat hlasovací lístky. Česká fotbalová reprezentace bude hrát domácí zápasy v červených trikotech. Venkovní sada bude bílá. Národní mužstvo představilo nové dresy od společnosti Adidas, která po 33 letech nahradili Pumu a bude nově oblékat tým. To byly nejnovější zprávy, přejeme příjemné odpoledne.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
3: Pepa Melén a Viktor Sodoma už za chvíli, ještě předtím Vanastovky a nebo Lenka Filipová. Za všechno může čas.

panstvo nečeká, jsou dlouhý sloty do nebe a štreka daleká. Nebeskýho báru, já sucho v krku mám, tak kopni do tý bedny, ať na

tam dole, podhadí skálou, bývaly dříve svatojánské proudy. Na hřebenech vln tančily hvězdy a jejich zpěv bylo slyšet

0: Posloucháte Český Blaník, tak tohle byla krásná písnička od Pepy Milena a Viktora Sodomy, Údolí vran. Tak teď se pojďme podívat společně na náš web. Máme pro vás totiž seriál Zdraví v hlavě, ve kterém si kolega Vlasta Suk povídá s výživovou poradkyní Hankou Borkovcovou a jejími hosty. V tom posledním díle přivítali paní doktorku Věru Adámkovou a řešilo se s ní především hubnutí.
1: Tak musím říct, říkám to nerada, ta pravda někdy je bolestivá a tady je bolestivá. My jsme poměrně takový tolerantní k obezitě. Bohužel obézních máme podle těch statistických dat, a budeme si o tom dále povídat, téměř víc než polovinu obyvatel dospělých, ale bohužel téměř 20% dětí. A tady to je velká katastrofa, protože u těch dětí obezita může zakládat opravdu velké komplikace již v mladém věku, a to bychom nechtěli.
0: To bychom určitě nechtěli. Já si myslím, že je to určitě námět k zamyšlení. Proč někdo hubne skoro bez námahy, zatímco jiný se i přes velkou snahu nikam neposouvá? A taky proč samotné počítání kalorií nestačí? Tak to všechno a ještě mnohem víc se dozvíte v celé epizodě na adrese radioblaník.cz. Ale to vy už možná víte. Teď už se vrátíme k dalším písničkám, no a při tom hubnoucím trendu si pojďme dát alespoň dobrý kafe. To od Lucie Bílé. Přeju vám krásné odpoledne s Českým Blaníkem a taky hezký poslech.

0: No Name, děkujem, že si. My taky děkujeme, že jsou No Name, protože vystoupili například na našem letním koncertě. Já doufám, že pokud jste u toho byli, že jste si to náležitě užili. No a tak se tak dívám, co mají dalšího v plánu a zjišťuju, že koncertů bude ještě velká spousta. Během tohohle roku je můžete vidět například na Hluboké už 11. září a potom zase nějaké to Slovensko, ale nebojte, návrat do Čech bude už 18. září, kdy vystoupí v rámci Mělnického vinobraní. O den později, tedy 19. se na ně těšte v Havlíčkově Brodě. Za chvíličku další české písničky, které máte rádi, třeba Činasky, Lucie anebo Tereza Mašková.
1: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnátek.cz.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
3: tak Mironet! Klikni dvakrát!
1: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
5: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na, no, hodná holka.
6: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní propejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
7: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
8: Na vědomí se dává, že od 11. do 13. září se vlády nad městem Tábor ujme Jan Žižka se svou družinou. Město Tábor ožije středověkými tržišti a uličkami, koncerty, kostýmovými průvody i videomappingem. Podrobný program a prodej vstupenek na táborská setkání EU.
9: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Český blaník.
12: Český blaník.
13: Český blaník. Český blaník.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

0: Tak možná, že už ta doba svařáků pomalu začíná. Co říkáš, Michale?
1: No vzhledem k tomu, že dnes ráno jsme měli na Ostravsku 7 stupňů, tak docela jo, no.
0: Tak já jsem sice byla v Praze, ale i přesto teda musím říct, že to ráno bylo velice chladné a meteorologové slibují, že opravdu letní teploty už bude utínat studená fronta, takže dočkáme se už pouze chladného počasí, ale užívejte dneska, protože dnes má být místy až 27 stupňů Celsia, což je dobré.
1: No jo, babí léto určitě ještě nějaké
0: já
1: přijde.
0: Já věřím, že přijde, já to přece jenom s tím svatým Petrem umím občas vyjednat, takže pokud si přejete babí léto, máte ho mít. No a pokud si přejete české písničky, tak to zvládneme taky, že jo?
1: 100%, budou už za chvíli. Helena Vondráčková, Šalom a možná
0: i kabáti.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkaps Ledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Izomat stavebniny, stavíš barák rodinný. Izomat stavebniny, a chceš stihnout termíny. Izomat stavebniny.
4: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
5: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Už víš, co máš s tím ramenem?
10: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
9: Takže musíš zase někam jinam?
10: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
9: To bych taky potřeboval.
10: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
11: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
12: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
13: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
14: Rádio Český Blaník.

0: Petr Muk, Shalom, bonsoir, Mademoiselle Paris. Tak nevím jak vy, já mám na tuhletu písničku moc krásné vzpomínky. Ale blíží se 13. a po 13. rozjedeme další odpolední vysílání a zaspívá třeba Vašek Neckář. Těšit se můžete i na Segvana Toffyho. A večerku nabídnou Brontosauři. Ano, a budou i další české písničky, které máte rádi.
1: Nákupy v onlineshop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
4: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
3: Mají i pořádný stroje?
4: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.prageboats.cz.
5: Už vím.
6: Tak vzhůru na palubu.
7: Na českém plání.
0: Ano, další zprávy už přináší Vladan Hýl. Pojďme na ně.
8: Příjemné pondělní odpoledne, jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl. Vláda se bude zabývat rychlým zdražováním pohonných hmot. Novinářům to při příchodu na dnešní jednání kabinetu řekl ministr dopravy Ivan Bednárik. Podle něj není v pořádku, když prodejní ceny pohonných hmot rostou výrazně rychleji než cena ropy. Mladé borovice ve školkách můžou trápit škůdci. Vědci proto zkoumali, jestli jim lze pomoci bez využití chemické ochrany. Do meziřadí mezi stromky vysadili kvetoucí pásy. Jaký vliv to na borovice mělo, řekne mluvčí Mendelovy univerzity Tereza Podborská.
9: Borovice, které rostly u kvetoucích pásů, byly celkově v lepší kondici. Měly více chlorofilu a lépe u nich probíhala fotosyntéza. Zároveň vykazovaly menší známky stresu, měly více jehlic a ty byly méně poškozené. Výsledky tak ukazují, že kvetoucí pásy mohou mít pozitivní vliv na zdraví a odolnost mladých stromků,
8: což pozitivně přispívá k poznatkům o šetrném pěstování stromů. Extrémně pravicová strana Alternativa pro Německo vyhrála s velkým náskokem volby ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. V novém parlamentu ale nemá většinu. Před AfD dlouhodobě varují německé bezpečnostní služby. Tenistka Linda Nosková zabojuje v úterý o premiérový postup do semifinále US Open. Wimbledonská šampionka vyzve na newyorském betonu vítězku posledních dvou ročníků Bělorusku Arinu Sabalenkovou. V případě výhry by se nejen dostala do druhého grandslamového semifinále v kariéře, ale postarala by se i o to, že by Sabalenková přišla po US Open o post světové jedničky. Tolik nejnovější zprávy, přejeme příjemné odpoledne.
7: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Návraty po víkendu do práce bývají někdy komplikované, co si budem povídat, ale já doufám, že jste si víkend užili a teď už budete mít brzy padla. Nejdřív ale Vašek Neckář od nás.

0: No a je s ní kříž.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

0: Tak vám to fit. Dávej ber a já vám budu rozhodně dávat. Nejenom další písničky, ty za chvíli, ale teď taky jedno povídání. Protože, přátelé, vzniká nám nová česká pohádka a český Blaník u toho nemůže chybět. Natáčí se Líné království a vede to všechno pan režisér Ivo Macharáček. Tak co nám k tomu řeknete?
1: Já vlastně, když jsem to vymyslel před 13 lety, tak jsem si říkal, o čem by měl být jako další příběh. Já jsem tak línej cokoliv dělat a bylo to na světě. No, je to nádherně obsazené, jako podařil se nám dát opravdu krásný cast, jo, takže já teď zkusím vyjmenovat všechny, na někoho nezapomenout, ale Elizaveta Maximová jako čarodejnice, Sofie Švehlíková s Adamem Bárdym, hlavní dvojici, král a královna Jaroslav Plesl, Veronika Kubařová, Rádcové, kteří zleniví, což by mělo být vtipný, Ondřej Sokol, Pavel Kříž a další. Fakt je to radost pracovat s nimi.
0: No a všechno se to natáčí na zámku Raduň na Opavsku, kde to vysloveně miluju, takže pokud budete mít někdy volno a čas a chcete se vydat do těch koutů, tak určitě můžete. Každopádně my panu režisérovi držíme palce, ať pohádku natočí tak, jak se má, a my se těšíme. Teď Brontosauři.

0: Marek Ztracený, pravda je k nezastavení, co si budem povídat, jsem zvědavý, s čím teď přijde po tom obřím koncertě na Letné. Každopádně my přijdeme za okamžik s dalšími písničkami, bude kapela Miraj, Pavel Bobek a taky slovenská Metalinda s Jožorážem. Tak si na ně počkejte a hezké pondělní odpoledne přejeme.
1: Po dovolené jste zjistili, že si potřebujete odpočinout hlavně od svého starého auta? Nenechte si kazit dojmy z prázdnin a vyměňte své staré auto ještě dnes v Praze na Braníku. V Lenner Motors máme až 400 vozů všech značek na jednom místě. To by bylo, abyste si nevybrali. Vaše stávající auto navíc vykoupíme za nejlepší cenu v hotovosti nebo převodem. Stavte se u nás. Máme otevřeno každý den od 9 do 19 hodin. Lenner Motors, váš partner na cestách.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
3: Pamatujete si?
4: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
5: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
4: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
6: 12. září, Johan V. Třebíblice.
4: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
7: Vraňany nabízejí.
8: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
7: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
9: Nadechněte se. A ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
10: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
11: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
12: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
13: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
12: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
13: Více na www.hormann.cz.
12: Herman. Jistota na celý život.
14: Radio Český Baník.

0: Maria Rotrová na Českém Blaníku, která 1. prosince vystoupí také v Olomouci se svým vánočním gala koncertem. Teď tady byl muž číslo 1, což se nám vysloveně hodí, protože já tady mám jeden zajímavý příběh právě o tam jednom vysněném muži. Přátelé, chtěli byste se někdy líbat se svým oblíbeným hercem, herečkou, zpěvákem, zpěvačkou? No žádný problém, ale bude to chtít pořádný balík peněz. Představte si, jedna Číňanka taky toužila setkat se se svým idolem a chtěla mu být prostě na blízku, a tak si vymyslela, že zaplatí výrobu celého seriálu televizního, do něhož se sama obsadila a ve scénáři si vymínila přes 60 líbacích scén, jo, aby mu byla na blízku. Tak tomu říkám teda fikaný nápad. Nakonec je ale stejně 20 líbacích scén vystřihli, protože byly příliš divoké a byl z toho v Číně docela skandál. No ale i tak zajímavý nápad, co říkáte. Za chvíli Jelen anebo Michal Penk od nás z Českého Blaníku.
1: Se špenátem.
2: Se zelím.
1: Se špenátem.
2: Se zelím.
1: A co takhle na grilu? U Zemana od pondělí do středy vepřový bůček na chutné výpečky 1 kg za 79,90. Ano, jen 79,90.
3: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za senzačních 79,90. Opravdu, jen 79,90. A pozor, akce na bůček platí jen do středy.
1: Více na prodejny-zeman.cz.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Tradiční akce na tradičním místě. To je svatohorská šalmaj v Příbrami. V sobotu 12. září se můžete těšit na dobový průvod, středověký trh, aktivity pro děti i dospělé, bohatý pódiový program nebo běh hasičů do svatohorských schodů. To vše v Příbrami na Svaté hoře 12. září.
6: Největší hity 80. a 90. videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
7: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
8: Přijďte si nechat zdarma změřit tlak a tělesné hodnoty na bioimpedančním přístroji v rámci Světového dne srdce. Tuto sobotu ve Westfield Černý most od 11 do 19 hodin. Naše nutriční terapeutky vám bezplatně poradí, jak na zdravější životní styl. Společně zastavme nadváhu a obezitu. Chraňme své srdce.
9: Chystáte se dát své úspory za ojeté auto? No moment! Co takhle nové MG už od 350 tisíc? Projď se v MG na největší automobilové akci v Táboře pro celou rodinu. Ať už rodinné SUV nebo výkonný sporták Cyberster tě čeká v Andycars ve Božické ulici už v sobotu 12. 9. od 10 hodin.
10: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
11: Český Blaník.

0: Tak tohle byly okurky, lucky bílé a my v tom sortimentu jídla budeme za chvíli taky pokračovat. Čeká nás totiž Láska v housce, Xindlix a Olga Lounová.
1: Vždyť víš, co chci.
2: Já vím.
0: Taky si pustíme Helenu Vondráčkovou. A ještě Půlnoc od Poetiky. Na českém blaníku budou i dál znít české písničky, které máte rádi.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Spokojený pes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojený pes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojený pes.cz.
7: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
8: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnících s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
7: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
9: Počasí na českém blaníku.
0: Přátelé, buďme rádi, že žijeme tady v České republice, protože třeba ve Francii mají stále ještě před 40 stupňů. Pravda, zítra u nás taky bude pokračovat léto, ještě takovéto babí léto. Bude jasno či polojasno se sluníčkem a teploty až 32 stupňů na severu a západě. Od 26 do 29 stupňů a na horách kolem 23. Tak to bude vypadat zítra a co se děje dnes, to sleduje Vladan Hýl.
10: Zprávy na českém blaníku.
11: Pohodové odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Příjemné letní teploty v polovině týdne ukončí výrazné ochlazení. Na naše území dorazí ve středu studená fronta s přeháňkami a bouřkami. V dalších dnech se pak budou denní maxima pohybovat už jen nejvýš kolem 18 stupňů. Víkend meteorologové čekají také chladnější, ale beze srážek. Ženy a muži stále nemají na českém pracovním trhu úplně stejné podmínky, přestože se situace postupně mění. Rozdíly mezi nimi přetrvávají. Například ženy mají medián mzdy zhruba o 14% nižší. Proč tomu tak je, řekne Gabriela Hanslíková z personální agentury.
12: Neznamená to ovšem, že každá žena dostává za stejnou práci automaticky méně. Do toho celkového rozdílu se počítá také to, že ženy častěji pracují v hůře placených oborech nebo využívají kratší úvazky a také se dostávají méně často na nejvyšší manažerské pozice.
11: Typickým příkladem výrazně mužského oboru zůstává IT, kde muži tvořili téměř 93% všech zaměstnaných. Muž v Dánsku při práci na zahradě objevil největší vikingský poklad. Při stavbě nové terasy v městečku Rebild narazil na hliněnou nádobu ukrytou v zemi, zřejmě už v 9. století. Uvnitř bylo přes 700 stříbrných předmětů o celkové hmotnosti skoro 20 kilo. Nález je téměř třikrát větší než dosud největší podobný poklad objevený v Dánsku. České basketbalistky dneska zápasem s hvězdným výběrem USA zakončí své vystoupení na mistrovství světa v Německu. Výběr trenérky Romany Ptáčkové prohrál oba dosavadní zápasy ve skupině a je už bez šance na play-off. To byly nejnovější zprávy, přejeme pohodové odpoledne.
10: Rádio Český blaník.
9: České písničky, které máte rádi.
0: 3:14, stále s vámi Michal Krosberský a za chvíli nabídnu pár zajímavých čísel. Teď ale písničky a začínáme s Xindlemix a Olgou Lounovou.
2: Na

0: Tak tohle byly Plavci a jejich brnění, přátelé, a my se podíváme na naše webovky radioblaník.cz. Tam si můžete poslechnout taky další díl podcastu Čísla Česká a kolega Daniel Rumpík si v něm povídá opět s Honzou Buriancem z agentury Stenmark. Tentokrát o vínu a vinobraní, čili o našich oblíbených činnostech. A mě by docela zajímalo, kdo na vinobraní vlastně nejvíc jezdí.
1: Není takový rozdíl mezi muži, ženami, už se to trochu liší věkovou strukturou. Pořád to vinobraní není natolik atraktivní, řekněme, pro mladé lidi do 30 let, tam je ta účast nižší,
2: ano.
1: Ale pak strmě narůstá, řekněme, od těch 30 až do těch 60 let, takže takové typické, řekněme, rodiny s dětmi, případně lidé v pozdně ekonomickém věku, to jsou ty typičtí návštěvníci toho vinobraní. Ta struktura se pak liší, řekl jsi to i ty, a je zajímavá geograficky, že vlastně typicky lidé z Čech, z těch větších měst a hodně Pražané jezdí do Moravy za tím vinobraním, ale, a to se ukazuje, že vlastně Moravané jsou větší patrioti v tomhle, se drží v tom svém regionu, ať už to Znojemská oblast, Slovácko, Velké Pavlovice, Mikulov, tak ty Moravané se vlastně drží doma.
0: No, prosím, tak kdybyste se chtěli dozvědět víc o tomto tématu, tak rozhodně si ho můžete poslechnout nejenom na našem webu radioblaník.cz, ale také na našem YouTubeovém kanále, kde to budete mít i s obrazem. A teď už zase hrajeme, tady je Poetika a půlnoc. We'll be right back.

kolikrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Rakajn, Aleš Brichta, taky písnička Dál, dál se ptej. A pokud vy se ptáte, co vám budu hrát dál, tak rozhodně Karla Gotta si dáme, bude i Petr Rezek a Hanka Zagorová, a nebo Palo Habera. A za chvíli nás čeká také další domácí rekord, tak se na něj počkejte a mějte dobré odpoledne s Českým Blaníkem.
1: Padá!
2: Tak si něco přej.
1: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
2: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
2: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz, a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak, toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ni do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Sestři, rychle, ztrácíme ji.
6: Potřebujeme obří mravence.
5: Svezeme ji na Jelenovi.
6: A co jí strčí do tlamy? Rysovi?
7: Zachraň fantazii, vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz.
8: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
9: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou, bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11,5 litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
12: Černokostelecký pivovar vás zve na slavnost Vykulení. Už v sobotu 12. září přijďte zažít historický pivovar v plném pohybu. Uvidíte desítky funkčních strojů, parní stroj, plynosací motor i historickou varnu. Přímo před vámi budou pracovat bednáři, řezbáři či výrobci šindelů. Ochutnáte černou svini z dřevěných sudů. Děti se svezou železnicí a vy si vyzkoušíte práci volů přitočení žentourem. Za každého počasí. Vykulení 12. září v Černokosteleckém pivovaru. Více na černokosteleckýpivovar.cz.
3: Český Blaník.
13: To je Blaníček.

0: Pondělní odpoledne nám na Českém Blaníku zpříjemnila také Anička Kám. Tohle byla písnička O tobě i o mně. 14 hodin a 42 minut k tomu.
1: Co Čech, to rekord.
0: A teď už přichází na řadu další domácí rekord. Pepíno Vaněk jich má prostě spoustu, je nevyčerpatelný, dalo by se říct. A dneska jeden českokrumlovský rekord. Tak o čem to bude, Pepo?
2: Český Krumlov je krásné město a my jsme ho velmi rádi zapsali do České knihy rekordů. Stalo se to díky štafetě 100x třetinka piva. Bylo to na pivovarské zahradě, sešlo se tam 100 lidí, nejvzdálenější borci přijeli z USA a z Brazílie a za 17 minut a 52 vteřin dokázali těch 100 třetinkových piv štafetovým způsobem vypít. A my gratulujeme a rádi jsme je zapsali do archivu Muzea rekordů.
1: Co Čech, to rekordman na Českém Blaníku.
3: Se špenátem.
4: Se zelím.
3: Se špenátem.
4: Se zelím.
3: A co takhle na grilu? U Zemana od pondělí do středy vepřový bůček na chutné výpečky 1 kg za 79,90. Ano, jen 79,90.
5: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za senzačních 79,90. Opravdu, jen 79,90. A pozor, akce na bůček platí jen do středy.
3: Více na prodejny Zeman.cz.
6: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
7: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
8: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
9: Atención!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
11: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
12: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
13: Zdar, spolehlivě na cestách. Chceš být řidič autobusu? Proč ne? Pořádáme akci Poznej práci řidiče. V sobotu 12. září od 9 do 13 hodin v areálu bývalého ČSAD Sedlčany. Přijď a zjisti víc. Může z toho být nová práce. Řidičák i školení zaplatíme. Více o akci i volných pozicích na star.cz.
14: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
15: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
16: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
17: Berouňáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
18: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
17: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
18: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
17: 3. až 13. září Beroun, ulice Obchodní, naproti Kauflandu.
18: www.cirkushumberto.com.
1: Radio Český Blaník.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

a čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane. Já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Kapela Kryštof i s písničkou Zůstaň tu se mnou uzavírá další hodinu odpoledního vysílání Českého Blaníku. Já tady s vámi tedy rozhodně zůstávám a za okamžik nabídnu další české písničky, které máte rádi. A na koho se třeba můžete těšit? Třeba na písničku Krásnější než růže bude Pavel Rod. A taky opět Radeček a s nimi Moravská filharmonie, čili Praha. A ještě země vzdálená, Baláš, Střihavka, Pavlíček. A bude jich 100% víc, jste s Českým Blaníkem, kde hrajeme české písničky, které máte rádi.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom, Tyton.
4: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
5: Pro doma.
6: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
7: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Na Českém Blaníku.
0: Opět letní den, čekáme zítra, bude jasno či polojasno se sluníčkem, teploty budou šplhat na 29 až 32 stupňů. Na severu a západě, tam bude o něco méně, tam se rtuť teploměru bude pohybovat mezi 26 až 29 stupni a na horách tam namíříme až 23. Tolik počasí a teď další zprávy, se kterými už je ve studiu Eliška Votrubová.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Vláda teď nebude omezovat marže pumpařů. Ministerstvo financí je sleduje a drží se nízko. Po jednání kabinetu to uvedl premiér Andrej Babiš. Problém s drahými pohonnými hmotami podle něj způsobují rostoucí marže rafinérií a jejich nedostatečná kapacita. Bezplatný vstup do státních muzeí a galerií opět přilákal tisíce návštěvníků. Jen ve sledovaných objektech zapojených institucí zaznamenali v neděli přes 24 tisíc návštěv. Státní galerie a muzea budou každou první neděli v měsíci pro veřejnost zdarma otevřena zatím do konce roku. Tisíce českých mužů trápí nedostatek testosteronu. Ten se projevuje přetrvávající únavou, nadváhou, ztrátou svalů, podrážděností nebo slábnoucím libidem. Při obtížích je dobré navštívit lékaře. Jak standardně probíhá jeho návštěva, řekne androlog Jan Hibbelbauer.
10: Vyšetření se skládá samozřejmě z pohovoru s pacientem, zjištění vlastně všech domén potíží. Následně dochází potom k vyhodnocení laboratorních hodnot. No a pak samotná léčba spočívá v dodávání testosteronu zevní formou.
9: Pacient si tak může každý den aplikovat gel na kůži, případně využít depotní preparáty, které se podávají několikrát do měsíce. Čeští hokejisté znají prvního soupeře na mistrovství světa. Šampionát zahájí 14. května v Düsseldorfu proti Dánsku. To letos po vítězství nad Kanadou bralo senzační bronz. Ve skupině B bude nároďák hrát ještě s Kazachstánem, Spojenými státy, Maďarskem, Dánskem, Slovenskem a Kanadou. Tolik zprávy, pěkný den.
8: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: A protože máme po 15. hodině, tak budou za chvíli také 3 ve 3. Počkejte si na ně. Michal Krusberský je s vámi, a teď Pavel Rod a Krásnější než růže.

0: po uši.
1: Tak tohle byl Marek Ztracený a my jsme také velmi rádi, že jste v tom s námi stále až po uši. Ano, dál posloucháte Český Blaník.
2: Rádio Český Blaník.
3: 3 ve 3.
1: 3 písničky se stejným tématem i dneska při pondělku a dneska tím spojujícím tématem jsou sourozenci. Ale pozor, nebudeme mít písničky o bratrech a sestrách, nýbrž jsme ty sourozence vybírali z řad interpretů. A tak už za chvíli zazní Honza a František Nedvědovi, souhvězdí Jisker, bude také Marta Athena Eleftheriadu a desky dál stárnou a ještě Hana a Petr Ulrichovi a Javory Jízda králů. To všechno v těch nadcházejících minutách, tak si to pojďme krásně užít.
3: 3 ve 3
2: na Českém Blaníku.
4: Až mi jednou vyrazí z nebeskýho depa černý vlak a naloží mi na vagóny

0: Hanna Apel, Petr Ulrichovi na taky Javory a Jízda králu. A pokud vy jedete naopak se svými dětmi z kroužku anebo na kroužky, tak ať to dobře dopadne, šťastnou cestu. A od nás vám do aut pošleme třeba Petra Muka, BSP, anebo Eláni budou za okamžik.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shop Roku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
5: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
6: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
7: Luboši, ty ho nevíš, ho? Nic ti neudělal!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
8: Někdy je Big prostě Big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je Big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
9: K novému vozu tažné zařízení zdarma od Auto Kout v Brandýse nad Labem.
10: Rádio Český Blaník.

0: Svatá Kordula a také vítězka superstar Aneta Langerová, která teď nemá úplně nejšťastnější období, má totiž za sebou koncert v Novém Jičíně, na který přijela pozdě, a to z jednoho jediného důvodu. Díky dopravní situaci na dálnici měla havárku a odnesla to její noha, takže musela celý koncert potom odespívat na židličce a ještě byl časově posunutý. No a jak říká, jsem zvyklá hodně se hýbat a lítat na pódiu s kytarou, teď to bylo takové klidnější. Stejně jako písnička, kterou jsme teď doposlouchali. A za chvíli Michal David anebo Činasky.
1: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristoval, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
2: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
3: Praho zbystři. Hotovky otevřeli novou prodejnu. Poctivá hotová jídla bez konzervantů, ideální na cesty i na doma. Stavte se na Poděbradské 489/116 v rámci obchodního centra Hloubětín. Hotovky, rychlé a kvalitní, nově v Praze.
4: www.hotovky.cz.
5: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
6: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Pozor, pozor! Auto už pětkrát v Praze!
9: Ano, přesně tak. Auto už pětkrát v Praze. To znamená, že jsme vám teď blíž než kdy dřív. Na 5 pobočkách v Praze a okolí si můžete vybrat z více než 4000 vozů hned k odběru.
8: Auto pětkrát v Praze. Blíž než kdy dřív.
9: Nejvýhodnější ceny a financování na míru. Navštivte aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Prosím vás, autobus do Mělníka?
11: Počkejte, podívám se. Za 4 minuty. Tamhle.
12: Některé cesty stačí najít. Pytlítačka vám najde tu vaši. Pytlítačka. Aplikace, která spojuje.
13: Ahoj, ahoj, tak jsme tady zase spolu. Jako každé pondělí až pátek. Je to váš Aditek se svým... Ano, ano, už je to tady, už to jede, už to těsní. Kdo je tady jednička ve výrobě těsnění?
14: Aditek!
13: Kdo nabízí těsnění, technickou pryč a další gumové výrobky?
14: Aditek!
13: Ano, ano, Aditek je tu jenom pro vás. Aditek je prostě boží.
14: Aditek!
15: www.aditek.cz. Aditek těsní hned.
16: Odplouvám kránu na katamaránu.
17: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
16: Odplouvám kránu na katamaránu.
17: www.pragueboats.cz.
16: Už ví.
17: Tak vzhůru na palubu.
18: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
19: Radio Český Blaník.

0: Čaroděj, dobroděj a taky Vašek Neckář, který teď nemá úplně šťastné období. Pojďme dál, Pepa Laufer s Bohem lásko, já jedu dál, to si poslechneme hned po zprávách. A bude jedna roztančená s kapelou Vohnout. A ještě Pavel Vítek. A taky další české písničky, které máte rádi, už za malý okamžik.
1: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnatek.cz.
3: Plánujete dovolenou vaším dieselovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
4: Než se pustíte do bourání, rekonstrukce, stavby nebo výkopů a zahradních úprav, domluvte si kontejner. Odpady Janeček. Odvoz pomocí specializovaných kontejnerů, objednání a specifikace online. Žádné zdlouhavé telefonování. Přistavení kontejneru na pár kliknutí. Odpady Janeček.cz.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak jak to bude vypadat zítra? Opět nás čeká letní den. Jasná či polojasná obloha se sluníčkem a k tomu teploty, které budou šplhat docela vysoko. 29 až 32 stupňů v průměru, na severu a západě 26 až 29 a na horách kolem 23. Tolik počasí a už je tady Eliška Votrubová a další aktuální zprávy.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Střídání času bude pokračovat i v příštích 5 letech. Letní čas by měl do roku 2031 začínat stejně jako dosud, tedy poslední březnovou neděli a trvat do poslední neděle v říjnu. Nařízení s termíny schválil kabinet. Na jaře se tak opět ručičky na hodinách posunou ze 2 na 3 a na podzim pak ze 3 hodin na 2 ráno. V Klecanech u Prahy dopoledne hořela v průmyslové hale trafostanice. Kvůli požáru se samo evakuovalo 160 lidí. Incident se vyžádal jednoho těžce zraněného. Vrtulník ho přepravil do nemocnice na Vinohradech. Teď už je oheň uhašený a hasiči spolu s policií vyšetřují, co ho způsobilo. Fotografie dokáží uchovat historii i po více než 100 letech. Připomíná to nová výstava, kterou najdete v Krajském technickém muzeu ve Vysokém Mýtě. Nese název Historie zachycená světlem, jak říká ředitel muzea Jiří Junek.
10: Na výstavě návštěvníci uvidí celou řadu historických fotografií, ale také historické fotoaparáty. No a za zmínku jistě stojí to, že zde vystavujeme nejstarší fotografii z Vysokého Mýta, která je z roku 1858 a je na ní zachycena budova školy.
9: Já doplním, že výstava bude k vidění do 15. listopadu. Fotbalisté pražské Slávie se budou muset obejít bez brankáře Jindřicha Staňka. 33-letý český reprezentant zamířil na roční hostování do saúdsko-arabského Al-Hazímu. Nicméně v zimě se může do Edenu předčasně vrátit. O Staňkově odchodu ze Slávie se hovořilo už delší dobu. Tolik zprávy, pěkný den.
8: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: 4 minutky po 16. hodině, pokud už jste dorazili domů z práce, tak si dejte chviličku pauzu, než se do něčeho dalšího zase vrhnete a my vám tu pauzičku vyplníme českými písničkami. Tady je Pepa Laufer a Michal Krusberský je s vámi.
11: Jak rád bych dostal ještě jeden verš.

je tu někde telefon. Haló, haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

kamaráde vlnou. Jak už to bývá, s Vítkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom s bojem lásku.

0: Rádio Český Blaník.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a poš...

jako je třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek. Z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál.

zatímco jiný dostal vztek. Tak či tak každý den hlásil se refrénem, já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialových fialek. Tak chodilo to každé ráno a někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně, vždyť připraví se o zdraví.

Kas já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, udice písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: počasí, však dodnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek.
1: No, proč se nedat vanu plnou fialek, pokud jste dorazili z práce unavení? Klidně můžete a my vám k tomu pustíme i písničku dnešního dne.
2: Písnička dne.
3: Na Českém blaníku.
1: Ovšem ta dnešní vás řádně nakopne, protože si dáme Petru Janu a Petra Jandu. Ano, jejich společný duet. Jedeme dál. Prý to tehdy bylo tak, že si vymysleli písničku, aby mohli spolu koncertovat. Tak my se ptáme Petry Janu, jestli je to pravda.
4: No, jedeme dál, to je docela zajímavý, protože to je samozřejmě hrozně dlouho, co jsme to s Peťou natočili. A máme oba dva jinou verzi na to, jak vznikla. Takže moje verze je ta, že Olympik slavil nějaký výročí a pozvali si hosty. A že tam budou hosti, kteří budou zpívat nějakou svoji píseň a měli by zpívat jednu olympickou píseň a měli by taky zpívat jednu s Petrem Jandou, jakože duet. A já jsem zpívala tenkrát Jámy a od Olympiku jsem zpívala Únos a Petr říkal, hele, tak já mám v šupliku takovou jednu věc, tak bychom to dali jako duet, dal to Pavlovi Vrbovi tenkrát otextovat a on z toho udělal takový energický partnerský dialog. A zajímavý je, že v tom koncertě to nějaký takový hromový úspěch nezaznamenalo, ale potom se natočil ten klip, kde já teda na ptáčky na hlavě a faninky Petra neustále bombardují svojí pozorností a tak. A to vyhrálo úplně všechno, co se dalo.
1: No, nedivím se, ta písnička byla opravdu potom povedená, takže ať už byl vznik jakýkoliv, ta písnička je tady a my si ji teď pustíme. A vám přejeme dobré odpoledne.
3: Písnička dne
2: na Českém blaníku.

Nahý Ríšo Miller na českém Blaníku, což mě připomíná, že zítra teploty zase budou stoupat přes 30 stupňů a tak opravdu ne, že bychom byli nazí, ale nějaké ty přebytečné svršky odhazovat 100% budeme. Co rozhodně ovšem nabízet taky budeme, to jsou české písničky, které máte rádi. Už za chvíli neposlušné tenisky Lucky Bílé a taky slibovaný Pavel Vítek. Mám rád vůni tvý kůže.

0: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.
1: Drbis ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Kráva, kráva, kapr, kapr.
7: Kapr, kapr, husa, husa.
8: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
9: Kruta, kruta, tchos.
8: Nech toho a pojď.
9: Tchos.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Pamatujete si?
12: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebívlic.
13: Vrchol koncertní série Legendy v Třebívlicích s Centropolem je tady.
12: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
14: 12. září, Johan V. Třebívlice.
12: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
15: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
16: Co se tady děje?
17: Co se chystá?
18: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
16: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
18: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
19: Přijďte 12. až 13. června nebo 26. až 27. června do Auto Jeremiášova před galerií Butovice.
20: Rádio Český Blaník.

0: Ne před školkou, ale tady u nás ve studiu Standa Hložek a Petr Kotwald už je minulostí, naopak, co je ještě v budoucnu neznámé, tak to je písnička na přání. Pokud byste chtěli pro ty své holky a kluky nechat něco zahrát, pro své miláčky, kolegy v práci, pro dnešního oslavence, Regina je v kalendáři, tak pokud nějakou máte a chtěli byste jí třeba věnovat písničku, tak pojďte do toho, pište nám své vzkazy s tipem o písničku na přání na 720 836 3307. My rozhodně koukneme do našeho hudebního archivu, nachystáme vám ji a po 17. hodině si ji taky pustíme. No ale do té 17. hodiny ještě Janek Ledecký a nebo třeba Kabáti a jejich Pohoda.
1: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yeso!
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
4: Týdeník Květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká 7denní kůra pro zdravá střeva bez hladovění. Unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové Květy. Navíc s TV magazínem zdarma.
5: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
6: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak se zvykne na nové prostředí.
5: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
6: Tak teď už to zvládnem.
7: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
8: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
9: Tak abyste ho nepromeškali.
8: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
9: Garanci kvality i výhodného financování.
8: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
10: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
11: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
12: Navštívte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
13: Objevte s Exim Tours novou exotickou destinaci – Kambodžu. Leďte pohodlně přímo z Prahy za autentickou Asií, působivými chrámy i tropickými plážemi. Pokud vás láká jiná exotika, v nabídce najdete Vietnam, Dominikánskou republiku, Mauritius a další destinace. Více na eximtours.cz.
14: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
15: Český Blaník.
16: To je Blaníček.

lesa hoří rodnej dům, hoří velkostatek sousedům, to je smůla.

0: Hned teď kapela Krištof a hned teď také nabídka písniček, které budeme poslouchat po 17. hodině. Třeba tady bude Petr Novák a Přátelství na Entou. Mám přátel pár. Do uší si pustíme Reddy Kirken. A ještě Helena Vondráčková. A taky další české písničky, které máte rádi.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Pamatujete si?
3: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebívlic.
4: Vrchol koncertní série Legendy v Třebívlicích s Centropolem je tady.
3: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
4: 12. září, Johan V. Třebívlice.
3: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítra se nám opět vrátí léto se vším všudy, bude jasno až polojasno, teploty 29 až 32 stupňů, jen na severu bude o něco chladněji, tam naměříme 26 až 29, no a na horách kolem 23. To ve Francii mají až 40, buďme rádi, že jsme tady. A teď tady taky další zprávy s Eliškou Votrubovou.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Hnutí Duha hledá dobrovolníky, kteří se zapojí do takzvaných vlčích a rysích hlídek. Při nich pomáhají odborníkům sledovat v horských oblastech výskyt a pohyb vlků, rysů, koček divokých a někde taky medvědů. Díky dobrovolníkům získává organizace údaje z rozsáhlých území a taky míst, kam se její pracovníci sami nedostanou. Policie se zabývá poničením vlaku Českých drah. Zatím stojí fotbaloví fanoušci brněnské zbrojovky. Prověřování v současné době vede proti neznámému pachateli a vyšetřuje to pro podezření z trestného činu poškození cizí věci. Škodu dopravce zatím nevyčíslil. Soupravu poničili po sobotní prohře se Slavií. Za uplynulou letní sezónou se ohlíží taky zoologické zahrady. Léto bilancuje i zoo v Brně. Jak prázdniny hodnotí, popsal mluvčí Jan Bedřich.
8: Co se týče letošních prázdnin, v zoo Brno jsme zaznamenali mírný meziroční pokles návštěvnosti, zhruba o 1550 návštěvníků. Přitom letošní léto bylo z našeho pohledu opravdu nabité. Přivítali jsme velké množství mláďat, přivezli jsme dvě nové samice ledního medvěda a otevřeli jsme také zrekonstruovaný výběh pro tyto majestátní šelmy.
7: Některé návštěvníky podle něj ale odradily tropické teploty, a to hlavně ty v srpnu. Ceny ropy na začátku nového týdne opět rostou. Důvodem jsou obavy z delšího narušení dodávek z Blízkého východu. Podle analytiků k tomu přispívají vzájemné odvetné údery Spojených států a Íránu a taky útoky na plavidla v Hormuzském průlivu. Ze zpráv je to všechno. Pěkný den.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: A po 17. hodině si taky hrajeme na přání, tak pokud máte zájem, posílejte SMSky na 720 836 307. A my vám do té doby pošleme třeba Support Lesbians, nebo teď hned Petra Nováka. Přátelství na Entou. Michal Krusberský je s vámi, ještě tuhleto hodinku. Tak dobré odpoledne.

0: naposled.
1: Babi Rivola, Miki Rivola a tak jejich Tereza, jinak osamělý město. No a teď jedna na vaše přání.
2: Český Blaník vám přináší
3: písničku na přání.
1: Milé rádio, chtěla bych nechat zahrát písničku pro mému hodnému manželovi, se kterým právě vykopáváme brambory, tak ať nám ta práce pěkně utíká od ruky. S pozdravem z Moravy Martina. Tak Marťo, držíme palce, ať je úroda veliká, i když v tom suchu nevím, jak to tam letos máte. Každopádně tu blatanku a spálenou lásku posíláme.
3: Písnička na přání.
2: Na

0: Rediger Ken ještě s Michalem Hrůzou a zítra mám. A my zítra máme už úterý a pak ještě středa a čtvrtek a už tady bude, přátelé, vinobraní to Pálavské v Mikulově. Jaký tam bude letos program, tak to probereme už za okamžik. Do té doby Lucie a Marie a taky Hanka Zagorová a nápad za okamžik.
1: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ni do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
2: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
5: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 27 530 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
6: Vinobraní v Tróji je zpět. Botanická zahrada Praha zve 12. a 13. září na tradiční oslavu sklizně na vinici svaté Kláry. Těšte se na vína z Čech i Moravy, čerstvý burčák, skvělé jídlo a koncerty Jordana Hače s Emou Smetana i kapely Děda Mládek Illegal Band. Více na botanická.cz.
7: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa!
8: Na kraji zamíchy.
9: Pamatujete si?
10: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebívlic.
11: Vrchol koncertní série Legendy v Třebívlicích s Centropolem je tady.
10: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
12: 12. září, Johan V. Třebívlice.
10: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
13: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
14: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
13: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
14: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
15: Český blaník.

mě. Zem pradávných song nepoznáš, je žalospev, more nevydá viac ten svet.

0: Vzpomínka na Mekyho Žbirku Atlantida doznívá 20 minut před 18. hodinou a my nebudeme vzpomínat, my se jdeme dívat do budoucnosti, protože už v pátek začne v Mikulově pálavské vinobraní a jaký bude letos program, to nám teď prozradí mluvčí Dominik Ryšánek.
1: Letošní program nabídne opravdu pestrou směsici žánrů. Mezi největší lákadla patří určitě Monkey Business, Horký žeslíže, Ben Christovo, Martina Partlová, Richard Miller, Kandráčovci, ale samozřejmě se návštěvníci mohou těšit i na další známé interprety a kapely. My se každoročně snažíme, aby si v tom programu našli své jak mladší návštěvníci, tak i starší generace.
0: No obsazení jako na nějakém festiáku, vidíte, tak myslím, že si tam každý najde to své. Nezapomeňte si napsat do diáře už pátek, vemte si volno, ať to stojí za to. A my vám za chvíli posíláme činasky a taky Marušku Rotrovou. Markétka bude.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
3: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
4: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
5: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
8: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty sluší všude přitom, Tyton.
9: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
10: Pro doma.
11: Jak to vůbec stíháš, doktore, s dětmi, svoje kontroly?
12: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Je na poliklinikaflorence.cz.
13: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
14: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
15: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
14: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
15: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
14: Maxi Dotace.
16: Odplouvám kránu na katamaránu.
17: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
16: Odplouvám kránu na katamaránu.
17: www.pragueboats.cz.
16: Už ví.
17: Tak vzhůru na palubu.
18: Radio Český Blaník.

0: Solitér, pokáče těsně před 18. hodinou, ale i po 18. na vás čekají české písničky, které máte rádi. Třeba si dáme kapelu Olympic.
1: Říkáš, jak jsem tě zkoupal.
0: A taky bude Lešek Semelka, jsi prostě nejlepší.
1: Jsi prostě nejlepší.
0: A třeba i Turbo, chtěl jsem jít. Na českém blaníku české písničky, které máte rádi.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Na vědomí se dává, že od 11. do 13. září se v Lazadě nad městem Tábor ujme Jan Žižka se svou družinou. Město Tábor ožije středověkými tržišti a uličkami, koncerty, kostýmovými průvody i videomappingem. Podrobný program a prodej vstupenek na táborská setkání EU.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
2: Počasí na českém blaníku.
0: Zítra bude další letní den, čekáme jasno či polojasno se sluníčkem, teploty 29 až 32 stupňů, na severu a západě bude o něco méně, pouze 26 až 29 a na horách kolem 23. Takže připravte se na to, zítra opět sluneční brýle a teď Eliška Votrubová a poslední odpolední zprávy.
9: Zprávy na českém blaníku.
10: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Evropská komise dočasně pozastavila proplacení části dotací firmám Agrofertu za druhé čtvrtletí letošního roku. Peníze šly z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Komise krok odůvodnila tím, že pokračuje v prověřování možného střetu zájmů premiéra Babiše. V laboratoři ve Studentské ulici v Brně unikly desítky mililitrů žíravé toxické látky. Z budovy se samoevakuovalo asi 150 lidí. Záchranáři měli v péči dva pacienty, jeden skončil v nemocnici. Nehoda se stala v budově budoucí farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity. Zatím není jasné, o jakou chemickou látku šlo. Vládní hnutí ANO se chystá na komunální a senátní volby. Voliče upozorňuje na to, že po vítězství ve volbách do poslanecké sněmovny již dokázalo splnit řadu slibů. Rádoby po delší době uspělo i v Praze, pokračuje reportér Radek Barkman.
11: Pěkný den. Hnutí ANO rozjelo kampaň ke komunálním a senátním volbám. Bude se řídit heslem Česko bude zase makat. Zhruba 9 000 členů hnutí bude rozmístěno na více než 400 kandidátek. Jako velký problém přitom vyzdvihlo především nízké investice v Praze, kdy podle premiéra Andreje Babiše leží na účte hlavního města neproinvestovaných až 204 miliard korun. ANO je v Praze 8 let v opozici. Kandidátem na primátora Prahy je zahnutí Jan Hušbauer. Schodova, Radek Barkman.
10: Basketbalistky se na světovém šampionátu rozloučí zápasem s hvězdnými Američankami. Výběr trenérky Romany Ptáčkové prohrál oba dosavadní zápasy ve skupině a už je bez šance na play-off. Zápas Česko-Spojené státy začne večer ve 8:45. Ze zpráv je to všechno, hezký večer.
9: Rádio Český blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: A 3 minuty po 18. se loučí taky Michal Krusberský, ale české písničky dál zůstávají. Tak si pojďme vychutnat, za chvíli Leška Semelku a teď kapelu Olympic. Já se těším zase zítra.

všechno, o co jen můžou, a když kolem nich pak projdu z vesela, oni si ťukaj na čela.

Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz

0: doma stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
6: Rádio Český Blaník.

seber si to sama. Seber si to sama.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.
1: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
2: Český Blaník.
3: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Hyundai Domanský přichází s opravdovou bombou. To tu ještě nebylo. Hyundai Tucson bez 21% DPH pro každého. Ale pozor, jen na omezený počet vozů. A navíc od nás získáte sadu hliníkových disků se zimními pnou a originálními vaky v hodnotě 50 000 korun zdarma. Hyundai Tucson bez DPH. Zimní kola zdarma. Pouze u Hyundai Domanský. Praha Stodůlky, Černý most a Zdiby. Domanský. Hyundai Domanský. Nabídka, která tu ještě nebyla.
7: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
8: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
7: Jedu ale jen na čerpačku.
8: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
9: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.

0: Český Blaník.
1: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
2: Vraňany nabízejí.
3: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
2: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.

0: Chcete pro vás nebo do firmy nejnovější Kia, ale nechcete se vázat na roky?
1: Máme pro vás exkluzivní nabídku.
0: Kia K4 teď seženete jedině v Lenner Motors na flexibilní pronájem.
1: Na měsíc, tři měsíce, půl roku nebo rok.
0: Užijte si špičkový styl, moderní technologie a obří prostor bez dlouhých závazků.
1: A cena?
0: Už od 330 korun za den.
1: Vyberte si svou Kia K4 na lennermotors.cz.
0: Lenner Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
2: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
3: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na Dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
4: České písničky, které máte rádi.
5: Na rádiu Český Blaník.

Veličenstvo kat, vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Na rohu ulice vrah o morálce káže, před vraty věznice se procházejí stráže.

Halo, veličenstvo kat, modlit se, jak si přálo, veličenstvo kat. S úšklepkem ďábel viděl pro každého podíl. Syn otce nenáviděl, bratr bratru škodil, jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo.

0: Chystáte se dát své úspory za ojeté auto? No moment! Co takhle nové MG už od 350 tisíc? Projď se v MG na největší automobilové akci v Táboře pro celou rodinu. Ať už rodinné SUV nebo výkonný sporták Cyberster tě čeká v Amdicars ve Vožické ulici už v sobotu 12.9. od 10 hodin.
1: Zdar, spolehlivě na cestách. Chceš být řidič autobusu? Proč ne? Pořádáme akci Poznej práci řidiče. V sobotu 12. září od 9 do 13 hodin areálu bývalého ČSAD Sedlčany. Přijď a zjisti víc. Může z toho být nová práce. Řidičák i školení zaplatíme. Více o akci i volných pozicích na star.cz.
2: Co Čech, to rekordman.
3: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
2: Pojďte si s námi o nich povídat.
3: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
2: Co Čech, to rekordman.
3: Na Českém Blaníku.
2: Radio Český Blaník.

let před spaním, mít 365 dnů štědrých každý rok. Viděla jsem život zatím jenom z rychlíku.

0: padá.
1: Tak si něco přej.
2: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
1: Tak to se mi to přání splnilo.
2: Cože?
1: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
2: No tak toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
7: Čeká vás samozběr jahod přímo ve Foliovnicích s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
6: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
0: Český Blaník.

0: České písničky, které máte rádi.
1: Na rádiu Český Blaník.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
3: Třikrát zelená, smažák.
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
6: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
5: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
6: Tak teď už to zvládnem.
7: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Na Rádiu Český Blaník.
2: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhovanivrana.cz.
3: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
4: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
3: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
4: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
5: Maxi Dotace.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník. Český Blaník.
2: Život je šatna v kabaretu.

už to bude rok. Tak tě tedy vítám, vidět si mě chtěl, a teď zas, abys

0: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
2: Padá!
3: Tak si něco přej.
4: Ale ne, hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
3: Tak to se mi to přání splnilo.
4: Cože?
3: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
4: No tak, toho musíme rychle objednat.
1: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
5: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
1: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
6: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
7: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
8: Český Blaník.

Do starého železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod. Chci

0: Český blaník.
1: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
2: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
3: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
4: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz

signál. Nikdy se spolu nebavíme a slábne nám signál. Nikdy se spolu nebavíme a hledáme signál. Hledáme signál. Mám tě rád, a i když děláme chyby.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník. Český Blaník.

nebe kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo,

proč do rány se vlít. Ačkoliv jsem tak těsně chtěl milovat a žít. A štěstí stálo těsně vedle mě celý čas. Já nevěděl jsem přesně,

0: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
1: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
3: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podniknu.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rameny a myslel jsem,

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná či ne.

0: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě v Březtu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
1: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
2: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
3: Rádio Český Blaník.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem.

Byl pro mě hlas a ještě něco mnohem víc. Zněl všedně, já všechno dnes vím, že chtěl jsem vždycky zpívat s ním. A snažil jsem se chápat, co chce říct. Ten zpěvák, jenž už leží v hrobě, byl z nejslavnějších ve své době. Každý jeho jméno znal, a kdo tvrdil, že je král. Dnes už dávno v zapomnění pad, vždyť takový je věcí řád. Však já se prvně přestal

nesmyslných písní se bál. Na pozdrav nám všem krátce kýv a řek, vše jiné nežli dřív, a nač se proto vzdávat. My všichni ušli svůj snad díl a cesta je lepší nežli cíl.

Kdo si řekl, ať žije král, a všichni začali zpívat. Už nebylo co skrývat, a zmizel sníh a zmizel mráz. A zmizel prostor a zmizel čas, a my všichni náhle našli hlas.